0: Rádio Metropole.
1: Metropole!
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si posvítíme na Robina Schulze, německého DJe a producenta, který proslul svým lehkým a chytlavým deep house stylem. Robin dokáže vytvořit hudbu, která tě rozhýbe a přitom tě i uklidní. Jeho skladby jsou jako pozvánka na taneční parket i pohodový večer s přáteli. Jeho hudba je svěží a zároveň plná emocí, což dělá jeho tvorbu nezapomenutelnou. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli ti přineseme další skvělé hity.

tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Felixe Jéna, německého DJe a producenta známého svým svěžím house zvukem. Felix vytváří skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na letní party, kde se dobře bavíš s přáteli. Felix Jén je jako ten kamarád, co nikdy nesklame. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme další taneční hity.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly 3 hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Rádio Metropole, Česká republika. Nejlepší info nejen z rapové scény.
1: Rádio Metropole, to je muzika a energie a taky informace ze světa hip-hopu a ze světa České republiky, tak pojďme zjistit, co se ve světě rapu děje. Na světě je další beef, je to spíš takový beefek mezi

zabíral jeho nejnovější desku. Mně ani nepřišlo, že by tam říkali něco hafo špatného. Víceméně to bylo o tom, že mluvili o jakýsi fiktivní armádě, proti který Smek imaginárně z jeho pohledu stojí.

0: Česká republika. Nejlepší info nejen z rapové scény. To je podcast jedině na Rádiu Metropole. Posloucháš?
1: Rádio Metropole.

0: Metropole.
1: Olomouc 92 a Zábřeh 105.8 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska si představíme britskou zpěvačku, co kombinuje taneční rytmy s noblesou a šarmem, jaký jen tak nenajdeš. Sophie Alice Baxter má v sobě styl, který je jako šampaňský. Jiskrný, elegantní a vždycky tě dostane do nálady. Její hlas je jako příjemný společenský rozhovor, co tě nikdy neunaví. Když jí posloucháš, můžeš si klidně představit taneční parket v nejlepším klubu, i když jsi doma v pyžamu. Tak drž frekvenci, další zajímavosti přineseme hned na Metropoli.

tady je tvoje metropole a tady je kluk z Nizozemska, co umí roztančit každou party, i kdyby si ji měl jen v obýváku. Sam Feld je Mr. Chill and Deep House. Jeho melodie jsou jako příjemný letní vánek, co ti hladí duši. Když ho posloucháš, máš pocit, že jsi někde na pláži s koktejlem v ruce, i když jsi zrovna v práci nebo ve škole. Jeho hudba je ideální mix relaxu a energie, kterou prostě musíš slyšet. Tak zůstaň naladěnej, protože další pecky přijdou na Metropoli.

Tady je tvoje metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby. Jeho beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá sedět. Vždycky přinese pořádnou dávku rytmu a zábavy. Pokud chceš vědět, jak na pořádnou taneční jízdu, zůstaň naladěný, protože na Metropoliti přineseme víc skvělých hitů a příběhů.

0: Posloucháš? Rádio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska tě pozdravuje Sabrina Carpenter, americká zpěvačka a herečka, která kombinuje popové melodie s osobitým stylem. Sabrina umí v písních vyprávět příběhy, které jsou svěží a zároveň plné emocí. Její hudba tě donutí nejen tancovat, ale i zamyslet se. Je to takový kamarád, co tě vždycky podrží, když to potřebuješ. Zůstaň naladěný, další pecky uslyšíš na Metropoli.

Olé, tady je tvoje metropole. A teď přijde mladá zpěvačka, která má talent vyprávět příběhy jako žádná jiná. Gracie Abrams je známá pro svůj jemný a upřímný hlas, který se dokonale hodí k písním plným emocí a vnitřního boje. Její hudba je jako rozhovor s kamarádem, který ti naslouchá a chápe tě. A i když jsou její skladby často introspektivní, mají sílu tě rozhýbat i uklidnit zároveň. Pokud hledáš něco skutečně autentického a osvěžujícího, Gracie je jasná volba. Tak zůstaň naladěný, protože na Metropoli přinášíme ještě víc.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly 4 hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: je Radio
1: Metropole. Olé, tady je tvoje Metropole. A tahle část bude vzpomínkou na jednoho z největších vizionářů elektronické hudby, Aviciho. Jeho schopnost spojit chytlavé melodie s taneční energií změnila hudební svět navždy. I když už tu s námi není, jeho hudba žije dál a stále inspiruje nové generace. Avici byl mistrem vyprávění příběhů beze slov, jen skrz tóny a beaty, které rozproudily miliony srdcí po celém světě. Když posloucháš jeho tvorbu, cítíš radost, nostalgii i naději. Tak zůstaň s námi, protože na Metropoli si připomeneme to nejlepší z jeho odkazu.

Tady je tvoje metropole. Dneska ti představujeme Douči, mladou umělkyni, která svojí originalitou a energií dobývá hudební scénu. Její styl je svěží, moderní a plný neotřelých nápadů, které tě chytí od prvního poslechu. Douči tě vždycky překvapí a donutí vracet se k její hudbě pořád dokola. Její skladby jsou mixem emocí a energie, což z ní dělá jednoho z nejnadějnějších talentů současnosti. Je jasné, že o ní uslyšíš ještě hodně. Zůstaň naladěný, protože na Metropolitě čeká víc podobných hudebníků.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: První prázdninový týden je tady. Tento týden se červen překlápí do července. Co nám ty dny nabídnou, přinesou, čím nás překvapí? O odpovědi se dělí rádiový astrolog Tonda Baudyš.
2: Ahoj Luky, zdravím tebe i posluchače. Na to, že začínají prázdniny, tak ten začátek července nese i určité takové jako ostřejší tóny, speciálně v pátek 3. července a ty dny okolo. A je tu i určitá únava, domnívám se, v neděli, takže nedoporučuji prázdniny začínat nějakým hazardováním anebo něčím, kde by člověk ohrozil, poškodil sám sebe tím, že by své síly špatně odhadnul.
1: Adrenalin nechme na později, pozor tedy na prázdninové hazardování. Co se, Antonine, ještě sluší doplnit tento týden?
2: Jinak si o začátku prázdnin myslím, že lidé, kteří mají v sobě zpracováno, tak mohou dostávat velké dary, ale tam, kde ta odvaha a dobrodružnost nestojí na pevných základech, tak tam je vyloženě potenciál k zraněním a určitým překvapením.
1: Užijte si prázdniny v plné parádě, ve zdraví a raději na výletech a na koupácích, než v moravských špitálech se zlomenou nohou. Buďte opatrní. K opatrnosti a dobré náladě vybízí náš astrolog Tonda Baudyš. Děkujeme za to.
2: Zdravím tebe i posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Metropole.
0: Posloucháš Radio Metropole.
3: Taneční rádio.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 5 hodin.
2: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky.

0: dnešní den.
1: Dobré ráno, jdeme na to. Berani, nic nehrotíte a se vším si poradíte. Býci, jednoduchý trik vám ukáže cestu k cíli. Blíženci, i z obyčejných věcí uděláte malý zázrak. Raci, buďte aktivní, ale po obědě si klidně dejte šlofíka. Lvi, tento týden ukáže, jak je důležité ubrat plyn. Pany, poděkujte vesmíru za svou rodinu. Váhy, umíte udržet stabilní zázemí. Štíři, dneska se spolehněte na svou píli. Střelci, k životu patří všechno, to dobré i to špatné. Kozorozi, nic neodkládejte a jděte naproti všem výzvám. Vodnáři, dál můžete snít a plánovat. A co my ryby, z každé lekce si určitě vezmeme ponaučení pro příště.
0: Tak co? Spokojenost? Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Tohle je
0: Rádio Metropole.

0: Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
1: Hanácký soubor Olešnice Doloplazy vás zve tento víkend na jízdu králů. V sobotu zahraje kapela Cameron. V neděli Věrovanka a Kači čeká vás ukázka lidových řemesel a hlavně jízda králů. Záštitu převzal senátor Lumír Kantor a hejtman Olomouckého kraje. Jízda králů tento víkend v Doloplazích.
2: Tvoje ráno.
3: Tvoje rádio.
2: Rádio Metropol.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Taneční rádio z Olomouce.
0: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby. Jeho beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá sedět. Vždycky přinese pořádnou dávku rytmu a zábavy. Pokud chceš vědět, jak na pořádnou taneční jízdu, zůstaň naladěný, protože na Metropoliti přineseme víc skvělých hitů a příběhů.

0: i klubové týmy i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Sestroj Necky, pojeď pecky. www.honáckáneckyjáda.cz
1: Olomoucký report CZ.
2: Pořád se něco děje.
1: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
1: Radio Metropole.
4: Radio Metropole.

0: Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 6 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Děkujeme, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Zákaz rozdělávání ohně. Až do odvolání od pátku platí v Olomouckém kraji zákaz rozdělávání ohňů v přírodě, pálení klestí nebo používání pyrotechniky. Rozhodnutí v období nebezpečí požárů kvůli suchu vydal hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Vedro a dítě zamčené v rozpáleném autě. I přes četná varování k této život ohrožující situaci stále dochází. Ve čtvrtek popoledni pomáhali ven dítěti zamčenému v autě strážníci v Prostějově na Anenské ulici. Zákaznice si na parkovišti před místním supermarketem nešťastnou náhodou zabouchla osobní auto, ve kterém zůstalo malé dítě. Hlídka městské policie vyjela na místo okamžitě po oznámení.
4: Vzhledem k okolnostem a na žádost majitelky vozidla přistoupil strážník k rozbití levého zadního bočního okénka, aby nedošlo ke zranění dítěte a bylo možné ho co nejrychleji a nejbezpečněji vyprostit. Po otevření vozidla si dítě převzala matka, která uvedla, že ji následně nechá preventivně vyšetřit dětským lékařem.
3: Sdělila k případu za městskou policii Prostějov Tereza Greplová. A dodává?
4: Městská policie připomíná, že zejména v letních měsících může teplota uvnitř vozidla během několika minut dosáhnout životu nebezpečných hodnot. Nikdy proto nenechávejte děti ani zvířata ve vozidle bez dozoru, a to ani na krátkou dobu.
3: A už se ví, kdy budou říjnové volby. Volby do třetiny senátu a obecních zastupitelstev se z rozhodnutí prezidenta uskuteční v pátek 9. a sobotu 10. října. Podle zákona se volby konají první říjnový týden.
0: Sport.
3: Mistrovství světa ve fotbale v Americe trhlo během čtvrtka rekord. Po dosavadních zápasech padl rekord v počtu gólů vstřelených na jednom šampionátu. Už ve čtvrtek padlo 177 branek. Dosavadní rekord z roku 2022 byl 172 gólů.
5: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
1: Rádio Metropole. Co na sebe.
6: Pokud už máte nekonečného pocení plné zuby, nebojte. Vidíme světlo na konci tunelu. Ta nejhorší výheň brzy skončí. Sice před sebou máme ještě pondělní a úterní finále, kdy teplotní maxima vystoupí k 33 stupňům a přijdou i bouřky, ale pak už přijde vysvobození. Ve středu frontální systém utne tropy a schladí nás na příjemných 25 stupňů Celsia. K tomu nám také sprchne. Toto pravé letní osvěžení si podle meteorologů udrží do konce týdne. Tak zvládněte ještě pár kritických dní a brzy se zase normálně nadechneme.
7: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Rádio Metropole.
1: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.
8: It's Friday then.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole.

0: letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Udělejte s námi Prostějov bezpečnějším místem pro všechny. Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na strážníka městské policie. Máte spravedlnost v krvi, k tomu maturitu, řidičák, umíte to s počítačem a jste v kondici. Staňte se strážníkem městské policie Prostějov. Více na Prostějov.eu. Prostě bezpečně.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x 0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Random Flashback.
8: Metropole.
7: Flashback.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: První prázdninový týden je tady. Tento týden se červen překlápí do července. Co nám ty dny nabídnou, přinesou, čím nás překvapí? O odpovědi se dělí rádiový astrolog Tonda Baudyš.
2: Ahoj Luky, zdravím tebe i posluchače. Na to, že začínají prázdniny, tak začátek července nese i určité takové jako ostřejší tóny, speciálně v pátek 3. července a ty dny okolo. A je tu i určitá únava, domnívám se, v neděli, takže nedoporučuji prázdniny začínat nějakým hazardováním anebo něčím, kde by člověk ohrozil, poškodil sám sebe tím, že by své síly špatně odhadnul.
1: Adrenalin nechme na později, pozor tedy na prázdninové hazardování. Co se, Antoníne, ještě sluší doplnit tento týden?
2: Jinak si o začátku prázdnin myslím, že lidé, kteří mají v sobě zpracováno, tak mohou dostávat velké dary, ale tam, kde ta odvaha a dobrodružnost nestojí na pevných základech, tak tam je vyloženě potenciál k zraněním a určitým překvapením.
1: Užijte si prázdniny v plné parádě, ve zdraví a raději na výletech a na koupácích, než v moravských špitálech se zlomenou nohou. Buďte opatrní. K opatrnosti a dobré náladě vybízí náš astrolog Tonda Baudyš. Děkujeme za to.
2: Zdravím tebe i posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Tohle je
0: Radio Metropole.

0: komunity posluchačů. Posloucháš to samé, co tisíce dalších lidí ve tvém okolí. Sdílená hudební radost je přece nejlepší.
1: Radio Metropole.

0: Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Připravili jsme si pro vás další zprávy, děkujeme, že nás posloucháte. Je pondělí 29. června. Velké překvapení v olomoucké zoo, poprvé se tu narodila mláďata pand červených. Zahrada chová pandy červené 5 let, z toho 4 roky v páru. Olomoucká pandí samice je matkou poprvé a učí se nyní péči o mláďata.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Teploty v Olomouckém kraji včera přepisovaly historické tabulky. Rekordy k danému dni padly na všech 11 dlouhodobě měřících stanicích v kraji. Padly na nich i měsíční rekordy a 5 stanic naměřilo dokonce nové roční maximum. Nejtepleji v Olomouckém kraji bylo včera ve Šternberku, kde rtuť teploměru vystoupala na 39,1 stupně Celsia. Vedro má být také dnes. Meteorologové předpovídají v kraji 34 až 38 stupňů. Odpoledne se místy mohou objevit bouřky. Pomoc z různých částí světa pro Venezuelu. Ta po středečním silném zemětřesení přijala pomoc od 24 zemí, včetně České republiky. Do zasažené oblasti v okolí Caracasu odletěli čeští záchranáři.
4: Jádro týmu tvoří příslušníci Hasičského záchranného sboru České republiky specializovaní na vyhledávání, záchranu a vyprošťování lidí ze sutin. A součástí odřadu jsou také statici, specialisté dronové služby, kinologové se záchranářskými psy vycvičenými na vyhledávání osob, dva lékaři a tlumočnice policie České republiky.
3: Vysvětluje mluvčí ministerstva vnitra Adéla Dittmanová. Počet obětí nejhoršího zemětřesení ve Venezuele za posledních 100 let vzrostl na nejméně 1450. Situace na místě je kritická. Podle agentury AP obyvatele o víkendu pohřešovali přibližně 68 900 svých blízkých.
2: Sport.
3: Stříbrné bylo pro českou hokejbalovou reprezentaci domácí mistrovství světa v Ostravě. Tým žen a tým mužů se o víkendu ve finále utkali s výběry Spojených států. Naše hokejbalistky padly 0-1 a hokejbalisté 1-2 v prodloužení. Oba české týmy skončily na druhém místě.
0: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Rádio Metropole.
5: Taky už vám dochází opalovací krémy a máte propocená snad všechna trička. Vydržte, konec stropů na dohled. Víme, jak bude. Dnes na Moravě jasno anebo polojasno, 35 až 38 stupňů. K večeru se mohou vytvořit lokální bouřky. Zítra velká oblačnost, přehaňky anebo bouřky už jen 30 až 33 stupňů. Ve středu oblačno anebo zataženo, 27 až 30. A pozor, to nejlepší na závěr. Ve čtvrtek a v pátek oblačno anebo polojasno a pouhých krásných chladivých 23 stupňů Celsia.
6: Bože, už je to tady.
2: Rádio Metropole za volantem.
5: Blesková doprava z Olomouce, zde jedničky a také z Bystřice pod Hostýnem. Víme, jak se jezdí tady v pondělí ráno. Pozor na pohozený předmět na vozovce v Olomouci na Lepenské u Molky. Silničáři kvůli opravám mírně omezují provoz na obchvatu Olomouce na 269. kilometru před Slavonínem ve směru na Mohalinici. Policejní hlídky v pondělí ráno pomáhají a chrání na D1 mezi Přerovem a Lipníkem u Osecké Molky, také na 264. kilometru D1 u Hulína nebo v Bystřici pod Hostýnem na Holešovské. Frčíte po silnici nebo vyjíždíte z garáže? Tohle rádio vám správnou cestu vždycky ukáže.
2: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie.
2: Víc energie.

Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce.

0: Dnešní den.
1: Dobré ráno, jdeme na to. Berani, nic nehrotíte a se vším si poradíte. Býci, jednoduchý trik vám ukáže cestu k cíli. Blíženci, i z obyčejných věcí uděláte malý zázrak. Raci, buďte aktivní, ale po obědě si klidně dejte šlofíka. Lvi, tento týden ukáže, jak je důležité ubrat plyn. Pany, poděkujte vesmíru za svou rodinu. Váhy, umíte udržet stabilní zázemí. Štíři, dneska se spolehněte na svou píli. Střelci, k životu patří všechno, to dobré i to špatné. Kozorozi, nic neodkládejte a jděte naproti všem výzvám. Vodnáři, dál můžete snít a plánovat. A co my ryby, z každé lekce si určitě vezmeme ponaučení pro příště.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Jak se žilo ve vojenském táboře ve středověku? To uvidíte na zámku Plumlov od soboty do pondělí. Mušketýrské regimenty a šermíři budou dobývat hrad Plumlov. Těšit se můžete na rytířský turnaj malých hrdinů, sokolníky a dravé ptáky, pohádky i prohlídky zámku Plumlov. Od soboty do pondělka v Plumlově.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x 0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
5: Milí a vážení, rokové hlášení. Léto a s ním 21. Dřevorok Fest je konečně tady. V neděli 5. července se o vás postaráme v zámecké zahradě v Dřevohosticích. K dobrému jídlu a pití zahrají kapely Dimitri, Krucipis, Alkehol, Mňága až Džork, Tublatanka, Vysací zámek, Komunál a Morčata na útěku. Festivalový Dřevorok Fest Camp s výčepem je vám k dispozici již od soboty a všichni dobře víme, že v pondělí se nejde do roboty. Takže draci a dračice, bobři a bobřice, uvidíme se na Dřevorok Festu 2026. A vem tam ségru.
6: Litovelské pivobraní. No Name, Valda Gang, Ztracené ráj, Kateřina Marie Tichá a Vesna 8. srpna v pivovaru Litovel. Poctivá hudba, která vás dostane do varu stejně jako naše pivo. Letní jízda přímo v areálu litovelského pivovaru. Litovel. Opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
0: Rádio Metropole. Podporujem domácí muziku.

0: po letě drží v tempu i v téhle hodině, tak nikam neodcházej. Největší světové hvězdy, neskutečné stories a fotbalová show, která prostě nemá konkurenci. My víme, co se děje na trávníku, ale hlavně to, co se šustne v přísně střeženém zákulisí stadionů v USA. Poslouchej nejčerstvější fotbalový infoservis právě teď a buď ready.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Fotbal umí být někdy krutý, své o tom ví fotbalisté Uruguaye. Ti na mistrovství světa dorazili jako jeden z favoritů, aby ne, když mají v kádru hráče z Realu, Barcelony nebo Tottenhamu, ale spackali, co mohli. Ani jednou nevyhráli, skončili už ve skupině a zpátky domů neletí žádným luxusním soukromým tryskáčem, ale běžnou leteckou linkou jako jiní smrtelníci. Tak i fotbaloví milionáři se občas musí vystát frontu na odbavení a Uruguayci to poznali na vlastní kopačky.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Letní kino Moskovice a nová sezóna v krásném amfiteátru Plumlovské přehrady. Přijďte a užijte si s námi skvělou zábavu. V areálu moskovického letňáku si můžete zdarma uschovat také kola a motorky. Občerstvení zajištěno. Víc informací na letníkino.cz a také na Facebooku.
5: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
6: Hrad Šternberg zve milovníky historie na prohlídkový okruh Rodinný hrad. Nahlédněte do života Jana Františka Lichtenštejna a jeho čtyř dětí. Co se učili, jak si hráli a jak to doma fungovalo. Součástí prohlídky je i unikátní apartmán s moderní koupelnou a trofejemi. Hrad Šternberg se na vás těší.
7: Rádio Metropole. Hraje

0: info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 8 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Začínají zprávy. Je pondělí 29. června. Příjemnou zprávu nese cestujícím v Olomouci dopravní podnik. Díky dřívějšímu ukončení stavebních prací se zkrátí výluka tramvají přes tržnici, která je tu od 8. května. Měla skončit až 8. srpna. Dopravní podnik nyní hlásí konec 17. července.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Modernizací projde prostějovský magistrát na Školní ulici. Ode dneška tu začnou stavební úpravy. Vnitřní prostory budou přehlednější a komfortnější.
4: Chystáme proměnu, která lidem výrazně usnadní návštěvu úřadu. Spojíme vstup do magistrátu a klubu Duha a vytvoříme tak jednu velkou otevřenou halu. Vrátnici vysuneme ze zavřené místnosti přímo do prostoru, aby byla hned po ruce. A vybudujeme tu Family Point, tedy moderní zázemí, kde budou moci rodiče v soukromí přebalit nebo nakrmit své děti.
3: Vysvětluje za město Prostějov Alena Vrtalová. Změna pro zaměstnavatele. Od července musí nového pracovníka přihlásit na Českou správu sociálního zabezpečení dřív, než začne pracovat. Dosud to šlo 8 dní po nástupu. Kdo to nedodrží, riskuje postih za nelegální zaměstnávání, píší o tom Novinky.cz.
5: Hlas lidu.
3: Kam pak vyrazíme na hlavní dovolenou? Do zahraničí letos v létě plánují jet v průměru 4 z 10 Čechů. Dovolenou v České republice má naplánovanou v průměru 3 z 10 lidí. Podobný poměr dovolenou neplánuje vůbec. To jsou zjištění výzkumu MNS.
5: Sport.
3: Silniční cyklista Matyáš Vacek zopakoval na mistrovství České republiky v Olomouckém kraji loňský vítězný double. Po čtvrteční časovce v Uničově včera jasně ovládl v Jeseníku i závod s hromadným startem. Na vítězný double dosáhla mezi ženami i silniční cyklistka Julia Kopecký. Sprinterka Lou Manuel září na hladké čtvrtce. I při svém třetím startu v diamantové lize doběhla na trati 400 metrů druhá. Na mítinku v Paříži česká běžkyně proletěla cílem v čase 49 sekund 37 setin a skoro o 4 desetiny si zlepšila osobák. Gratulujeme.
6: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
2: Radio Metropole. To na sebe.
7: Klimatizace si brzy odpočinou a zavařené větráky na konci týdne pošleme na zaslouženou dovolenou do skříně. Má se ochlazovat, víme jak bude. Dnes na Moravě ještě vedro, 35 až 38 stupňů, jasno anebo polojasno. K večeru se mohou vytvořit lokální bouřky. Zítra velká oblačnost, přehaňky nebo bouřky, 30 až 33 stupňů. Ve středu oblačno anebo zataženo, 27 až 30. A to nejlepší na závěr pracovního týdne. Ve čtvrtek a v pátek oblačno anebo polojasno a pouhých krásných, chladivých 23 stupňů Celsia. Už je to tady.
8: Už je to tady! Už je to tady! Už je to tady!
9: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
7: Nehoda u Olomouce, také u Vyškova. Víme, jak se jezdí tady. Policie teď hlídá na 282. kilometru dálnice z Olomouce na Lipník u Kocourovce. Nehoda autobusu objíždíme nedaleko Olomouce mezi Velkým újezdem a Výkleky. Auto s motorkářem bourají na kraji Vyškova. Pozor u odbočky na Dinopark. A závěrem připomínka, přátelé, ani dneska na rozpálených parkovištích nenechávíme děti nebo zvířata v zavřených autech s vypnutým motorem. I kdybyste si měli oskočit jenom na pár minut, vemte je sebou. Teploty v kabině raketově rostou a sauna v autě, to není nic, co by si kdokoliv dopřával dobrovolně.
2: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: Metropole právě dnes.
1: Máme pondělí 29. června a dnešek je opět tropický. Doslova se vším všudy. Je oficiální Mezinárodní den tropů. Dnes slaví svátek každý Petr a Pavel. To znamená, že náš pan prezident, zdravíme, Petr Pavel, má vlastně dvojitý svátek. Petr je navíc třetí nejčastější mužské jméno v Česku. Nosí ho kolem 272 tisíc chlapíků. A Pavlu u nás žije zhruba 200 tisíc. Takže dnes bude veselo doslova na každém kroku. Narozeniny i svátek dnes slaví herec Petr Stach, kterého známe ze seriálu Policie Modrava, Kriminálka Anděl nebo Ulice. Pokud dnes slavíte taky cokoliv, narozky, svátek, povýšení v práci nebo jen začátek prázdnin, my gratulujeme a hrajeme pro vás i v pondělí 29. června.
0: Metropole právě dnes.
2: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 Kč měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Udělejte s námi Prostějov bezpečnějším místem pro všechny. Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na strážníka městské policie. Máte spravedlnost v krvi, k tomu maturitu, řidičák, umíte to s počítačem a jste v kondici. Staňte se strážníkem městské policie Prostějov. Více na Prostějov.eu. Prostě bezpečně.
4: Olomoucký report CZ.
5: Pořád se něco děje.
4: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
6: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
5: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
8: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
9: Posloucháš?
10: Radio Metropole.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: První prázdninový týden je tady. Tento týden se červen překlápí do července. Co nám ty dny nabídnou, přinesou, čím nás překvapí? O odpovědi se dělí rádiový astrolog Tonda Baudyš.
2: Ahoj Luky, zdravím tebe i posluchače. Na to, že začínají prázdniny, tak začátek července nese i určité takové jako ostřejší tóny, speciálně v pátek 3. července a ty dny okolo. A je tu i určitá únava, domnívám se, v neděli, takže nedoporučuji prázdniny začínat nějakým hazardováním anebo něčím, kde by člověk ohrozil, poškodil sám sebe tím, že by své síly špatně odhadnul.
1: Adrenalin nechme na později, pozor tedy na prázdninové hazardování. Co se, Antoníne, ještě sluší doplnit tento týden?
2: Jinak si o začátku prázdnin myslím, že lidé, kteří mají v sobě zpracováno, tak mohou dostávat velké dary, ale tam, kde ta odvaha a dobrodružnost nestojí na pevných základech, tak tam je vyloženě potenciál k zraněním a určitým překvapením.
1: Užijte si prázdniny v plné parádě, ve zdraví a raději na výletech a na koupácích, než v moravských špitálech se zlomenou nohou. Buďte opatrní. K opatrnosti a dobré náladě vybízí náš astrolog Tonda Baudyš. Děkujeme za to.
2: Zdravím tebe i posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Kemp Pádlo Morava a Radio Haná uvádí.

0: jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Sestroj Necky, pojeď pecky. www.hanackaneckyada.cz.
1: V sobotu 4. července od 14 hodin ožije areál T.J. Sokola v Nákle Disney dětským dnem. Soutěže, atrakce, hudba, občerstvení a odměna pro každého. A rodiče, pro vás chystáme od 20 hodin pařbu s kapelou All In. 4. července v krásném areálu T.J. Sokola v Nákle. Těšíme se na vás.
2: Léto ve Šternberku, to je jízda. Užívejte slunce na městském koupališti nebo skočte do vln v našem akvacentru. Čeká vás parádní osvěžení, tobogán, skluzavky a super relax pro celou rodinu. Venku pod oblohou nebo v teple pod střechou. U nás vás počasí nezaskočí. Zbalte plavky a pojďte si hrát. Těšíme se na vás. Akvacentrum a městské koupaliště Šternberk.
3: Paraatletická elita opět v Olomouci.

0: zóna pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
1: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.
3: But maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

0: metropole.
1: Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM.
2: Let's go. Sounds good.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Vítejte u dalších zpráv a podíváme se na svatý kopeček u Olomouce. Do budoucna se změní umístění autobusové zastávky svatý kopeček Bazilika ve směru do Samotišek. Nyní totiž autobusy zastavují přímo v jízdním pruhu a blokuje to dopravu. Nové místo zastávky linky 11 bude pod zatáčkou naproti restauraci u Macků. Záliv zastávky zvýší bezpečnost provozu. Netrpěliví řidiči tu totiž riskují, když objíždějí stojící autobusy ještě před zatáčkou. Píše o tom Report.cz. Změna úřadu v Přerově, pracoviště pokut a místních poplatků se od 1. července stěhuje do druhého patra nové budovy magistrátu na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Kvůli stěhování bude od 1. do 8. července nedostupné, informuje o tom město Přerov. Překonání teplotního rekordu pro Českou republiku o 1,5 stupně, jako se to stalo o uplynulém víkendu podle meteorologů, nemá obdoby. Na Litoměřicku naměřili nové úplné teplotní maximum pro Českou republiku. Jde o 41,9 stupně. Dosud šlo o 40,4 z roku 2012.
0: Sport.
3: Bronz pro judistu Lukáše Krpálka. Třetí příčku obsadil na Grand Prix v čínském Qingdao v nejtěžší váhové kategorii nad 100 kg. Na turnaji vyhrál 3 ze 4 zápasů. V semifinále ho porazil japonský soupeř Hyoga Ota.
4: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Rádio Metropole. To na sebe.
5: Taky už vám dochází opalovací krémy a máte propocená snad všechna trička. Vydržte, konec stropů na dohled. Víme, jak bude. Dnes na Moravě jasno anebo polojasno, 35 až 38 stupňů. K večeru se mohou vytvořit lokální bouřky. Zítra velká oblačnost, přehaňky anebo bouřky už jen 30 až 33 stupňů. Ve středu oblačno anebo zataženo, 27 až 30. A pozor, to nejlepší na závěr. Ve čtvrtek a v pátek oblačno anebo polojasno a pouhých krásných chladivých 23 stupňů Celsia.
6: Bože, už je to tady.
1: Rádio Metropole za volantem.
5: Blesková doprava ze Šternberka, také z Olomoucka pro vás právě teď. Hezké pondělí. Dva osobáky bourají mezi Šternberkem a Lužicí. Z dřívějších dopravních servisů už od nás víte také o ranní nehodě autobusu. Odstraňuje se nedaleko Olomouce mezi Velkým Újezdem a Výkleky. Policie teď hlídkuje v Hlubočkách u Olomouce vedle obecního úřadu, také v Kroměříži na Lutopecké ulici. A pokud si s námi i dneska budete vychlazovat autoklimatizací, nezapomeňme, že na konci jízdy a při vystupování by měl být maximální rozdíl mezi teplotou venku a v kabině 5 stupňů Celsia. Jinak si při opakovaných přechodech z vedra do chládku a z chládku do vedra koledujeme o angínu. Frčíte po silnici nebo vyjíždíte z garáže? Tohle rádio vám správnou cestu vždycky ukáže.
0: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Radio Metropole, Česká republika. Nejlepší info nejen z rapové scény.
1: Radio Metropole, to je muzika a energie a taky informace ze světa hip-hopu a ze světa České republiky, tak pojďme zjistit, co se ve světě rapu děje. Na světě je další beef, je to spíš takový beefek mezi Smekem a rapovým komentátorem Láďou Sinajem. Ten nedávno v podcastu rozebíral jeho nejnovější desku. Mně ani nepřišlo, že by tam říkali něco hafo špatného. Víceméně to bylo o tom, že mluvili o jakýsi fiktivní armádě, proti který Smek imaginárně z jeho pohledu stojí. Nicméně Smekr tenhle kus rozhovoru sdílel a pak napsal na storíčko, aby se Sinaj vrátil k rozesílání dickpiků mailem holkám a nehodnotil jeho music. Tak takhle to je, obrázek si udělej sám, uvidíme, jestli se to bude ještě někam vyvíjet. Jinak největší událostí na poli nejnovějších releaseů je v návaznosti na Smekovo Smek One a Izomandiasův Exit u palice. Taky nový album Hartrika. Album Focus vyšlo v pátek, ještě jsem ho neslyšel, nejsem úplně cílovka. Ale mladší posluchači si to určitě pojedou. Na featu se objevil Buka, Luka Brasi, Pilsi a taky PTK, tak šanci tomu určitě dám. Ještě když se vrátím k tomu Izovi, tak jeho nový album se objevilo na 9. místě v globálním žebříčku nejlepších nových alb na Spotify, tak gratulujeme. No a ještě jeden oslavenec, legendární Orion, má na kontě 50. Papa Ori z PSH oslavil půl století a my mu přejeme na Metropol všechno nej. Tak to je Česká republika a už teď posíláme další várku muziky a energie.
0: Česká republika. Nejlepší info nejen z rapové scény. To je podcast jedině na Rádiu Metropole.
2: Tvoje dopoledne.
3: Tvoje rádio.
2: Metropole.

Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo

0: co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Udělejte s námi Prostějov bezpečnějším místem pro všechny. Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na strážníka městské policie. Máte spravedlnost v krvi, k tomu maturitu, řidičák, umíte to s počítačem a jste v kondici. Staňte se strážníkem městské policie Prostějov. Více na Prostějov.eu. Prostě bezpečně.
5: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
6: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
5: A víš co, mají i vlastně e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
6: To zní dobře. Úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
5: Jsme tu pro vás již 20 let.
6: Jezírka Banat.cz.
7: Litovelské pivobraň. My vaříme poctivě. V Litovli nešetříme na surovinách. Vojta Nemrava taky ne. Ochutnejte speciality od Země projektu, inspirované místními surovinami. Přijďte 8. srpna do pivovaru Litovel na nejlepší jídlo na Hané. Litovel. Opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
8: Posloucháš?
9: Radio Metropole.

0: Hanácký soubor Olešnica do Loplazy vás zve tento víkend na jízdu králů. V sobotu zahraje kapela Cameron. V neděli Věrovanka a Kači čeká vás ukázka lidových řemesel a hlavně jízda králů. Záštitu převzal senátor Lumír Kantor a hejtman Olomouckého kraje. Jízda králů tento víkend v Doloplazích.
1: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
2: Hrad Šternberg zve milovníky historie na prohlídkový okruh Rodinný hrad. Nahlédněte do života Jana Františka Lichtenštejna a jeho 4 dětí. Co se učili, jak si hráli a jak to doma fungovalo. Součástí prohlídky je i unikátní apartmán s moderní koupelnou a trofejemi. Hrad Šternberg se na vás těší.
3: Radio Metropole.
4: Radio Metropole.

0: S kým svoji hlavu ztrácíš, jestli ještě o mě vůbec víš, jestli se někdy vrátíš.
1: Radio Metropole.
2: Olomouc 92 a hranice 107 FM.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 10 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Pojďte si poslechnout, co pak se děje. Jsou tu zprávy. Pokud dnes pojedete do fakultní nemocnice Olomouc, tak si vyberte jiný vjezd než Hněvotínská 1. Je do středy zavřený kvůli výměně dosluhující vrátnice. Následně se bude měnit od 2. do 4. července vrátnice i na vjezdu IP Pavlova.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Do pořádku se dá školní hřiště v Blansku u základky v Salmově ulici. Práce již začaly. Venkovní sportoviště se přesune dál od blízkého svahu a dostane nový povrch. Projekt za zhruba 6,5 milionů korun má být hotový v září. Čeští záchranáři už aktivně pomáhají ve Venezuele v pátrání po přeživších po rozsáhlých středečních zemětřeseních. V terénu v okolí Caracasu jsou 3 české průzkumné týmy. Prohledávají sutiny. Počet obětí nejničivější katastrofy tohoto druhu, která latinskou americkou zemi postihla za více než 100 let, je aktuálně na čísle 1450. V zasažené oblasti se pohřešují stále 10 000 lidí, píše ČTK.
1: Sport.
3: V elitní desítce světového tenisového žebříčku je olomoucká rodačka Karolína Muchová. Po zisku titulu na turnaji v Bad Homburgu se posunula v žebříčku WTA na 9. místo. Dnes po 15:30 jde do prvního kola Wimbledonu. Bude hrát s Ruskou Zacharovovou. Uvidíme, jak to dopadne.
1: Rádio Metropole. To na sebe.
4: Klimatizace si brzy odpočinou a zavařené větráky na konci týdne pošleme na zaslouženou dovolenou do skříně. Má se ochlazovat, víme jak bude. Dnes na Moravě ještě vedro, 35 až 38 stupňů, jasno anebo polojasno. K večeru se mohou vytvořit lokální bouřky. Zítra velká oblačnost, přehaňky nebo bouřky, 30 až 33 stupňů. Ve středu oblačno anebo zataženo, 27 až 30. A to nejlepší na závěr pracovního týdne. Ve čtvrtek a v pátek oblačno anebo polojasno a pouhých krásných, chladivých 23 stupňů Celsia. Už je to tady.
5: Už je to tady! Už je to tady! Už je to
6: tady! Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Hrajeme vám také na rozpálené dopolední cesty. Pozor na Moravě na oslňující sluníčko, v případě potřeby sklopte stínítko. V Olomouci, v Šumperku, také v Blansku nebo v Lipníku, teď bez nehod. Policie kontroluje v Prostějově na Plumlovské, také na 308. kilometru D1 u hranic nebo u Bělotína na D48. Jeďte s námi a bez nehod.
1: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole.

0: Jak se žilo ve vojenském táboře ve středověku? To uvidíte na zámku Plumlov od soboty do pondělí. Mušketýrské regimenty a šermíři budou dobývat hrad Plumlov. Těšit se můžete na rytířský turnaj malých hrdinů, sokolníky a dravé ptáky, pohádky i prohlídky zámku Plumlov. Od soboty do pondělka v Plumlově.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x 0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
2: Milí a vážení, rokové hlášení. Léto a s ním 21. Dřevorok Fest je konečně tady. V neděli 5. července se o vás postaráme v zámecké zahradě v Dřevohosticích. K dobrému jídlu a pití zahrají kapely Dimitri, Krucipis, Alkehol, Mňága a Žďork, Tublatanka, Vysací zámek, Komunál a Morčata na útěku. Festivalový Dřevorok Fest Camp s výčepem je vám k dispozici již od soboty a všichni dobře víme, že v pondělí se nejde do roboty. Takže draci a dračice, bobři a bobřice, uvidíme se na Dřevorok Festu 2026. A vem tam ségru.
3: Posloucháš?
4: Radio Metropole.

0: Posloucháš?
1: Radio Metropole. Radio Metropole.
0: Olomouc 92 a Zábřeh 105.8 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se podíváme na švédský export první třídy. Zara Larsson je zpěvačka, která s každou notou ukazuje, že pop může být silný, chytrý a zatraceně zábavný. Její hlas zvládne jak baladu, tak taneční bomby. A vždycky to zní jako totální jistota. Zara je jako ta kámoška, co ti dá facku i obětí podle toho, co zrovna potřebuješ. A obojí sedí. Její styl kombinuje klasický pop s moderním zvukem a pořádnou dávkou sebedůvěry. Zůstaň s námi, protože na Metropolitě se Zarou čeká pořádná jízda napříč emocemi i beaty.

0: Radio Metropole. Kam vyrazit?
1: Je vedro, co podnikat, schladit se můžeme v kině. Mimořádný příběh o lásce a bolesti, z nichž vzešlo jedno z nejslavnějších děl světového dramatu Shakespeareův Hamlet. Tak to je Hamlet a dnes večer ho promítá olomoucké kino Metropol. Tento týden bude i paraatletika v Olomouci na stadionu TJ Lokomotiva od čtvrtka až do soboty. Prestižní meeting Grand Prix Olomouc představí se na 200 elitních paraatletek ze 45 zemí. Fandíme všem bez rozdílu, vstup je zdarma. Paraatletika v Olomouci na stadionu TJ Lokomotiva tento týden od 2. do 4. července. A animovanou komedii Mimoni a Monstra budeme promítat ve středu 1. července v Hranicích. Zase budeme hledat nejzlejšího zlouna široko daleko z Mimoni. Noví Mimoni se promítají v letním kině Hranice ve středu od 21 hodin.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Je to to!
3: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
4: To je jasný.
3: S námi vám neuteče žádný gól.
5: Ten fotbal si musíš prosadit.
6: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
7: Léto ve Šternberku, to je jízda. Užívejte slunce na městském koupališti nebo skočte do vln v našem akvacentru. Čeká vás parádní osvěžení, tobogán, skluzavky a super relax pro celou rodinu. Venku pod oblohou nebo v teple pod střechou. U nás vás počasí nezaskočí. Zbalte plavky a pojďte si hrát. Těšíme se na vás. Akvacentrum a městské koupaliště Šternberk.
8: Rádio Metropole.
0: Tvoje dopoledne.
8: Tvoje rádio.
0: Metropole.

0: Na rozdíl od tvých online účtů nás nemusíš platit měsíčně. Stačí mít rádio nebo mobil s apkou a my ti hrajeme zadarmo.
1: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Toma Gregoryho, britského zpěváka s jedinečným hlasem a charizmatem, který si rychle získal fanoušky po celém světě. Jeho hudba je plná emocí a chytlavých melodií, které se tě získají na první poslech. Tom dokáže svým projevem vyprávět příběhy, které tě vezmou za srdce a zároveň tě rozhýbou, když je čas na zábavu. Je jako kámoš, co ti vždycky zlepší náladu a přinese správnou atmosféru, ať už jsi kdekoliv. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože pro tebe máme další hudební překvapení a příběhy.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 11 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Jdeme na další zprávy. Příjemnou informaci nese cestujícím v Olomouci dopravní podnik. Díky dřívějšímu ukončení stavebních prací se zkrátí výluka tramvají přes tržnici, která je tu od 8. května. Měla skončit až 8. srpna. Dopravní podnik města Olomouce nyní hlásí konec 17. července.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Falešná známost připravila 54-letého muže na seznamce Tinder o 5,5 milionu korun. Podvod muž nahlásil olomoucké policii. V dubnu se seznámil na Tinderu se ženou, která ho přesvědčila k investicím do kryptoměn. Muž jí své miliony naposílal přes podvodnou platformu.
4: Aplikace měla simulovat investiční prostředí, ale především sloužila ke generování platebních instrukcí. Pro účely investování si muž založil nový bankovní účet, ze kterého byly jeho finanční prostředky postupně převáděny na jiné bankovní účty nebo do kryptoměnového prostředí. Tímto způsobem přišel poškozený o finanční prostředky o celkovém objemu přibližně 5,5 milionu korun.
3: Popisuje případ za policii vrchní inspektor Jaroslav Herzán. Policie případ dál řeší a vyzývá v souvislosti s investováním peněz k velké opatrnosti.
4: Nenechte se na internetu obelstít podvodníky a dávejte pozor na podezřelé výhodné nabídky investic od neověřených bankéřů nebo internetových známostí. Raději vždy investujte skrze ověřené investiční platformy nebo svou banku. Zdali se nejedná o podvod, si můžete ověřit také na stránkách www.panprokouk.cz. Případně neváhejte v případě pochybností kontaktovat policii České republiky.
3: Pokud byste si chtěli letos koupit počítač nebo mobil, levné to nebude. Distributoři oznámili, že ceny počítačových pamětí, čipů a dalších komponent mají vzrůst i o desítky procent. Podobně i mobily. Pro nedostatek čipů informuje o tom ČTK.
1: Sport.
3: Český hokejový reprezentant Tomáš Galvas bude hrát v NHL. Draft do nejprestižnější hokejové soutěže na světě mu dvakrát nevyšel, ale nyní už ano. 20-letého obránce Liberce a olomouckého odchovance nabral Pittsburgh.
5: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
0: Rádio Metropole. To na sebe. Víme, jak bude, víme, že na ochlazení si ještě musíme počkat. Na Moravě máme dál rozpálené sluníčko a k tomu konkrétně dneska 35 až 37 stupňů, zítra 30. A zatím to vypadá tak, že až ve středu a ve čtvrtek bude nějakých 25 a v pátek osvěžujících 23 stupňů. Jinak v průběhu tohoto týdne pak čekáme i nějaké ty přehánky anebo bouřky z vedra.
1: Rádio Metropole za volantem.
0: Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. V Olomouci hlásíte policejní hlídky a že jich je. Například na Velkomoravské, na Hraniční, na Hněvotínské, na 17. listopadu, na ulici Dobrovského a nebo taky v ulici na Šlechtitelů. Jinak komplikace máme na Olomoucku v Držovicích. Je to konkrétně na Olomoucké, na té LPG stanici. Došlo tu k zahoření vozidla. Nehodu máme také v Kroměříži v ulici Kotojecká. Je to srážka nákladňáku s osobákem. A v Šumperku se teď momentálně řeší havárie na vodovodním a kanalizačním zařízení, a to na Jesenické ulici. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
1: Víc muziky, víc energie.
0: Víc energie.

0: of the Pop.
1: Top of the Pop.
0: Radio Metropole.
1: Top of the Pop.
2: Olé, tady je tvoje Metropole a dneska si představíme britského zpěváka a producenta Timmyho Whitea, který spojuje elektroniku s popovými melodiemi tak, že to prostě funguje. Jeho skladby mají energii a zároveň jsou plné emocí, takže tě dokážou nejen rozhýbat, ale i chytnout za srdce. Timmy White je jako ten kamarád, který ti v nejlepším slova smyslu rozumí a přesně ví, co potřebuješ slyšet. Zůstaň naladěnej, protože na Metropoli pro tebe máme spoustu další muziky.

0: Rádio Metropole.
1: Rádio Metropole.
2: Čau, čau, čau, tady Mikael, tohle je moje novinka Spolu a já děkuju Rádiu Metropole, že podporuje moji muziku.

0: Metropole. Kam na oběd?
1: Je to pořád dokola, tak i v pondělí tady máme slunce, seno, tropiko a s rádiem Metropole dál dodržujeme pitný režim. Slibme si jedno, že pořádnou dávku nelka dáme taky u dnešního oběda. Ano, jsou tu naše polední meníčka z Olomouce. Jdeme na to. Fusíli s listovým špenátem nebo mrkvovo-kapustové placičky, to nás dneska čeká v restauraci Koza zůstala celá. Pak jsou tu i květákové placky anebo přírodní vepřová krkovička řezníka Lojzí dnes u Jelena v Hodolanech. Smažené kuřecí řízečky s jemnou braborovou kaší nebo kovbojské fazole s paprikou. Tak to vyzkoušíme u Morgana. A ještě tu máme grilovaná kuřecí prsíčka se švestkovou omáčkou nebo filírovanou vepřovou panenku ve slaninovém kabátku. Dnes v baseball pubu na Lascích. A taky víme, co aktuálně nabízí univerzitní menza. Je to třeba sekaná, tempeh čína se zeleninovým kuskusem anebo krutý steak s mandlemi. Kdyby cokoliv, další polední menu určitě najdeš na olomouc.cz, tak se mrkni a vyber si. A s námi už za chvilku víc muziky, víc energie, tady u nás na Rádiu Metropole.
0: Meníčka v Metropoli.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
3: Udělejte s námi Prostějov bezpečnějším místem pro všechny. Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na strážníka městské policie. Máte spravedlnost v krvi, k tomu maturitu, řidičák, umíte to s počítačem a jste v kondici. Staňte se strážníkem městské policie Prostějov. Více na Prostějov.eu. Prostě bezpečně.
4: Litovelské pivobraní. 4 hanácké koláče pro 4 litovelská piva. Úrodná desítka se sladem a jarní cibulí. Bohatá dvanáctka se sýrem Grand Moravia z Litovle. Objevte nové párování piva a tradiční chuti 8. srpna v pivovaru Litovel. Litovel. Opravdové bohatství hané. Vstupenky na litovel.cz.
5: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší.

0: Radio Metropole.
1: Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si posvítíme na Taylor Swift, královnu popu, která umí ze svých příběhů udělat hymny celé generace. Její hudba je jako deník plný emocí. Jednou tě rozbrečí, podruhé ti dá křídla. Taylor je jako kámoška, co má vždycky pravdu, i když ji nechceš slyšet, a ještě ti ji zaspívá. Její styl se vyvíjí jako ona sama. Od country po synthpop. Vždycky autentická, vždycky silná. Zůstaň s námi na Metropoli, protože s Taylor tě čeká hudba, co promlouvá přímo do srdce. Aha.

0: Rádio Metropole tě drží v tempu i v téhle hodině, tak nikam neodcházej. Největší světové hvězdy, neskutečné stories a fotbalová show, která prostě nemá konkurenci. My víme, co se děje na trávníku, ale hlavně to, co se šustne v přísně střeženém zákulisí stadionů v USA. Poslouchej nejčerstvější fotbalový infoservis právě teď a buď ready.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Fotbal umí být někdy krutý, své o tom ví fotbalisté Uruguaye. Ti na mistrovství světa dorazili jako jeden z favoritů, aby ne, když mají v kádru hráče z Realu, Barcelony nebo Tottenhamu, ale spackali, co mohli. Ani jednou nevyhráli, skončili už ve skupině a zpátky domů neletí žádným luxusním soukromým tryskáčem, ale běžnou leteckou linkou jako jiní smrtelníci. Tak i fotbaloví milionáři se občas musí vystát frontu na odbavení a Uruguayci to poznali na vlastní kopačky.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
0: Paraatletická elita opět v Olomouci. Jedině

0: hra pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
1: Letní kino Mostkovice a nová sezóna v krásném amfiteátru Plumlovské přehrady. Přijďte a užijte si s námi skvělou zábavu. V areálu Mostkovického letňáku si můžete zdarma uschovat také kola a motorky. Občerstvení zajištěno. Víc informací na letníkino.cz a také na Facebooku.
2: Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Už tě nebaví tvůj mobil, co umí jenom volat a fotit rozmazaný selfiečka. Lea ti představuje apky, díky kterým bude tvůj smartphone chytřejší než tvůj šéf po třech pivech. Nenech si ujít tipy na vychytávky, bez kterých už nebudeš chtít žít.
0: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Siu, australskou zpěvačku, která s tajemnou vizáží a silným hlasem dobývá svět. Její hudba je plná emocí, energie a originality. A to i když se často schovává za parukou. Sia je jako ten kámoš, co toho moc nenamluví, ale když něco řekne, má to sílu. Její styl míchá pop s elektronikou a dramatem a výsledek je vždycky silný zážitek. Ať už potřebuješ hudbu k zamyšlení nebo k tanci, Sia má vždycky něco v rukávu. Tak zůstaň naladěný, protože na Metropolitě čeká ještě víc silných příběhů a velkých hlasů.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 12 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Posloucháte zprávy. Mistrovství České republiky v malém fotbale se uskuteční v Olomouci. 11. ročník je na programu v sobotu 4. července, píše deník. Hrát se bude na umělé trávě sportovního centra mládeže Sigmy Olomouc v Řepčíně.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Naštěstí bez újmy na zdraví skončila nedělní dopravní nehoda na Hranicku. U obce Ústí ve směru na Kelč havarovala mladá řidička v osobním autě. To pak začalo hořet.
3: Mladá řidička jela ve vozidle Škoda Octavia ve směru od obce Ústí na obec Kelč. Plně se nevěnovala řízení vozidla a sjela do příkopu. Přitom podvozkem zavadila o odtokový kanál, kdy následkem toho došlo k zahoření auta a trávy v bezprostředním okolí vozidla. Mladá žena ještě před celkovým zahořením nezraněná z vozidla vystoupila.
2: Popisuje dopravní nehodu za policii Miluše Zajícová. Velké klíště, které pronásleduje svou oběť. V České republice se objevuje tropické klíště rodu Hyaloma. Míří hlavně do míst s teplejším klimatem. Je výrazně větší než běžné klíště obecné a má pruhované nohy. Na rozdíl od našich parazitů nečeká v trávě, ale svou oběť aktivně hledá a dokáže ji pronásledovat. A také toto klíště je přenašeč nemocí. Například krymsko-konžské krvácivé horečky. Jde o nakažlivé virové onemocnění, píší Novinky.cz.
0: Sport.
2: Začíná tenisový Wimbledon a na londýnském Grand Slamu dnes i stopy našeho regionu. Na trávě se představí nyní po 12. hodině hráč prostějovského klubu Dalibor Svrčina a vyzve v prvním kole Američana Tijena. A ve dvou hře žen uvidíme v prvním kole Grand Slamu taky olomouckou rodačku Karolínu Muchovou. Dnes po 15:30 jde do prvního kola Wimbledonu proti Rusce Zacharovové. Přineseme vám výsledky.
0: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádia Metropole.
1: Rádio Metropole. To na sebe.
4: Tak se to skutečně stalo. V neděli v Česku padl nový absolutní teplotní rekord 41,9 stupně Celsia. Naměřili v Doksanech na Litoměřicku. Navíc včera i po západu slunce bylo na mnoha místech 30 stupňů. Taky víme, jak bude. Na Moravě dál pořád docela smažák. Dneska 35 až 37, zítra 30, ve středu a ve čtvrtek 25. A jinak výhledově v pátek a o víkendu se nám snad uleví ještě trochu víc, protože by mělo být maximálně 23 stupňů.
5: Jsem John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Je tu blesková polední doprava a vy nám hlásíte policejní hlídku v Olomouci na Brněnské a taky na ulici Ferstrova, kousek od křižovatky se Svodnosti, a odstavené auto máme hlášené na obchvatu Olomouce na dálnici D35, jak je exit Slavonín. A ještě připomínáme, že nehoda se dořešuje v Kroměříži na ulici Kotojecká. Je to srážka náklaďáku s osobákem. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
1: Víc energie.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Jaxe Jonese, britského producenta, který do taneční scény přináší pořádnou dávku energie a chytlavých beatů. Jeho hudba je jako pořádná party, která tě nenechá sedět v klidu. Jax Jones je jako ten kámoš, co tě vždycky rozhýbe a přinese super atmosféru kamkoliv přijde. Jeho skladby jsou plné života a talentu, což z něj dělá jednoho z nejoblíbenějších producentů současnosti. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme další porci skvělé muziky.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Posloucháš?
2: Radio Metropole.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x 0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
1: Olomoucký report CZ.
2: Pořád se něco děje.
1: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Jak se žilo ve vojenském táboře ve středověku? To uvidíte na zámku Plumlov od soboty do pondělí. Mušketýrské regimenty a šermíři budou dobývat hrad Plumlov. Těšit se můžete na rytířský turnaj malých hrdinů, sokolníky a dravé ptáky, pohádky i prohlídky zámku Plumlov. Od soboty do pondělka v Plumlově.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD.

0: od 1,7 litrů na 100 kilometrů.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: Radio Station. Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Raye Daltona, zpěváka s hlasem plným radosti a pozitivní energie. Jeho hudba je jako pořádná dávka dobré nálady, která tě donutí vstát a rozhýbat se. Ray je ten typ umělce, co nikdy nesklame a vždycky přinese pořádnou dávku zábavy a emocí. Jeho skladby jsou skvělou společností na párty i na pohodové chvíle s přáteli. Ray Dalton je jako kámoš, kterého prostě chceš mít po svém boku. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě čeká víc podobných muzikantských skvostů.

0: Metropole právě dnes.
1: Máme pondělí 29. června a dnešek je opět tropický. Doslova se vším všudy. Je oficiální Mezinárodní den tropů. Dnes slaví svátek každý Petr a Pavel. To znamená, že náš pan prezident, zdravíme, Petr Pavel, má vlastně dvojitý svátek. Petr je navíc třetí nejčastější mužské jméno v Česku. Nosí ho kolem 272 tisíc chlapíků. A Pavlu u nás žije zhruba 200 tisíc. Takže dnes bude veselo doslova na každém kroku. Narozeniny i svátek dnes slaví herec Petr Stach, kterého známe ze seriálu Policie Modrava, Kriminálka Anděl nebo Ulice. Pokud dnes slavíte taky cokoliv, narozky, svátek, povýšení v práci nebo jen začátek prázdnin, my gratulujeme a hrajeme pro vás i v pondělí 29. června.
0: Metropole právě dnes.
2: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí

0: nové týmy i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Sestrojnecky pojeď pecky. www.hanackaneckyada.cz.
1: V sobotu 4. července od 14 hodin ožije areál T.J. Sokola v Nákle Disney dětským dnem. Soutěže, atrakce, hudba, občerstvení a odměna pro každého. A rodiče? Pro vás chystáme od 20 hodin pařbu s kapelou All In. 4. července v krásném areálu T.J. Sokola v Nákle. Těšíme se na vás.
2: Léto ve Šternberku, to je jízda. Užívejte slunce na městském koupališti nebo skočte do vln v našem akvacentru. Čeká vás parádní osvěžení, tobogán, skluzavky a super relax pro celou rodinu. Venku pod oblohou nebo v teple pod střechou. U nás vás počasí nezaskočí. Zbalte plavky a pojďte si hrát. Těšíme se na vás. Akvacentrum a městské koupaliště Šternberk.
3: Radio Metropole.
4: Přinášíme lokální info, které jinde neuslyšíš.
5: Kde stojí kolony?
6: Jaké je počasí na Moravě?
7: A kam zajít na dobrou pizzu?
4: To všechno a mnohem víc u nás.
5: U nás.
3: Metropole.

0: je
1: Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska tu máme britskou kapelu Sophie and the Giants, která míchá indie pop s elektronickou svěžestí tak, že tě to prostě chytne za srdce i nohy zároveň. Jejich hudba je jako procházka po slunném parku. Lehká, příjemná a plná pozitivní energie. Sophie and the Giants umí vytvořit písničky, které zní jak malý zázrak. Nevtíravě, ale nezapomenutelně. A jestli hledáš něco, co ti rozáří den a zároveň tě nechá trochu přemýšlet, tohle je jasná volba. Tak zůstaň naladěnej, protože na Metropoli pro tebe máme další skvosty.

0: Počúvaš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 13 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Neseme další várku informací. Velké překvapení v olomoucké zoo. Poprvé se tu narodila mláďata pand červených. Zahrada chová pandy červené 5 let, z toho 4 roky v páru. Olomoucká pandí samice je matkou poprvé a učí se nyní péči o mláďata.
2: Místní rádio, místní zprávy.
1: Hrozba bombového útoku v Přerově. K tomuto oznámení vyjela policie uplynulou sobotu odpoledne. Útočník si policii vyžádal s tím, že ve svém bytě v Tománkově ulici drží v rukou bombu. Hlídky vyrazily na místo hned.
3: Policejní hlídky na místo okamžitě vyrazily a evakuovali 25 osob z bytového domu. Současně uzavřeli nejbližší okolí. Policisté po vstupu do bytu nenašli žádný nástražný výbušný systém, ale pouze silně opilého muže středního věku, kterého zajistili. Případem se zabýváme a okolnosti této události prověřujeme z důvodu jejího řádného objasnění.
1: Říká k případu za policii komisařka Miluše Zajícová. Změna pro zaměstnavatele. Od července musí nového pracovníka přihlásit na Českou správu sociálního zabezpečení dřív, než začne pracovat. Dosud to šlo 8 dní po nástupu. Kdo to nedodrží, riskuje postih za nelegální zaměstnávání, píší o tom Novinky.cz.
2: Hlas lidu.
1: Kam pak vyrazíme na hlavní dovolenou? Do zahraničí letos v létě plánují jet v průměru 4 z 10 Čechů. Dovolenou v České republice má naplánovanou v průměru 3 z 10 lidí. Podobný poměr dovolenou neplánuje vůbec. To jsou zjištění výzkumu MNS.
2: Sport.
1: Neúspěch českých fotbalistů na mistrovství světa, kdy se s šampionátem rozloučili po skupinové fázi, se promítl do žebříčku reprezentací FIFA. Český fotbalový nároďák si pohoršil o 8 míst a v žebříčku klesl na 48. příčku.
4: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
0: Rádio Metropole. Co na sebe.
5: Víme, jak bude. Víme, že pokračujeme další supertropický den. Odpoledne by mělo být 35 až 37 stupňů. A taky nás čeká další tropická noc. A to není všechno, protože dneska v noci navíc nastane takzvaný jahodový úplněk. Jinak stále platí, že zítra naměříme zhruba 30 a na začátku července, to znamená ve středu a ve čtvrtek, už by se mělo mírně ochladit na nějakých 25 stupňů.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídky hlásíte na obchvatu Olomouce na dálnici D35. Jedna, jak je sjezd na Slavonín, ta další na exitu Nemilany. Kontrola taky na D1 na exitu Kroměříž Východ anebo Hulín Západ. A hlídku máme hlášenou i ve Vyškově na Dědické. Prý čihají u hřbitova. A pozor, v tomhletom horkém počasí může taky blafnout kdykoliv, cokoliv. Požár nákladňáku zrovna teď řešíme na D1 na trase Přerov Ostrava. Před exitem na Bělotín, tak tady pozor, na místě jsou i hasiči. Šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv.
2: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole. Top of the Pop.

0: a vážení, rokové hlášení. Léto a s ním 21. Dřevorok Fest je konečně tady. V neděli 5. července se o vás postaráme v zámecké zahradě v Dřevohosticích. K dobrému jídlu a pití zahrají kapely Dimitri, Krucipis, Alkehol, Mňága a Žďork, Tublatanka, Vysací zámek, Komunál a Morčata na útěku. Festivalový Dřevorok Fest Camp s výčepem je vám k dispozici již od soboty a všichni dobře víme, že v pondělí se nejde do roboty. Takže draci a dračice, bobři a bobřice, uvidíme se na Dřevorok Festu 2026. A vem tam ségru.
1: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
2: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
1: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
2: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
1: Jsme tu pro vás již 20 let.
2: Jezírka Banat.cz.
3: Jak se žilo ve vojenském táboře ve středověku? To uvidíte na zámku Plumlov od soboty do pondělí. Mušketýrské regimenty a šermíři budou dobývat hrad Plumlov. Těšit se můžete na rytířský turnaj malých hrdinů, sokolníky a dravé ptáky, pohádky i prohlídky zámku Plumlov. Od soboty do pondělka v Plumlově.
4: Litovelské pivobraň. Nový cirkus Loser Cirk Company není jen show. Je to umění v pohybu. Akrobacie nad vašimi hlavami, která bere dech. Přijďte 8. srpna do pivovaru Litovel a nechte se vytrhnout z běžných dnů. Litovel. Opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
5: Radio Metropole.
6: Radio Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: První prázdninový týden je tady. Tento týden se červen překlápí do července. Co nám ty dny nabídnou, přinesou, čím nás překvapí? O odpovědi se dělí rádiový astrolog Tonda Baudyš.
2: Ahoj Luky, zdravím tebe i posluchače. Na to, že začínají prázdniny, tak ten začátek července nese i určité takové jako ostřejší tóny, speciálně v pátek 3. července a ty dny okolo. A je tu i určitá únava, domnívám se, v neděli, takže nedoporučuji prázdniny začínat nějakým hazardováním anebo něčím, kde by člověk ohrozil, poškodil sám sebe tím, že by své síly špatně odhadnul.
1: Adrenalin nechme na později, pozor tedy na prázdninové hazardování. Co se, Antoníne, ještě sluší doplnit tento týden?
2: Jinak si o začátku prázdnin myslím, že lidé, kteří mají v sobě zpracováno, tak mohou dostávat velké dary, ale tam, kde ta odvaha a dobrodružnost nestojí na pevných základech, tak tam je vyloženě potenciál k zraněním a určitým překvapením.
1: Užijte si prázdniny v plné parádě, ve zdraví a raději na výletech a na koupácích, než v moravských špitálech se zlomenou nohou. Buďte opatrní. K opatrnosti a dobré náladě vybízí náš astrolog Tonda Baudyš. Děkujeme za to.
2: Zdravím tebe i posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
5: Hanácký soubor Olešnica Doloplazy vás zve tento víkend na jízdu králů. V sobotu zahraje kapela Cameron. V neděli Věrovanka a Kači čeká vás ukázka lidových řemesel a hlavně jízda králů. Záštitu převzal senátor Lumír Kantor a hejtman Olomouckého kraje. Jízda králů tento víkend v Doloplazích.
6: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
7: Hrad Šternberg zve milovníky historie na prohlídkový okruh Rodinný hrad. Nahlédněte do života Jana Františka Lichtenštejna a jeho 4 dětí. Co se učili, jak si hráli a jak to doma fungovalo. Součástí prohlídky je i unikátní apartmán s moderní koupelnou a trofejemi. Hrad Šternberg se na vás těší.
3: Radio Metropole.
0: Olomouc 92 a Zábřeh 105.8 FM.

0: Tohle je Radio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska se koukneme na německý duo, co míchá elektroniku s melodiema, které ti zůstanou v hlavě i po hodině poslechu. Junotas dokážou vytvořit takovou atmosféru, že se i tvůj pokoj promění v taneční parket. Jejich zvuk je jako svěží vítr v horký letní den. Lehkej, energický a přesto nezapomenutelný. Jestli hledáš něco, co ti roztančí nohy i srdce, tak tohle je trefa do černýho. Tak nezapomeň zůstat s námi, protože na Metropoli se dozvíš ještě víc zajímavostí.

0: koukej.
1: Posloucháš Radio Metropole.
2: Metropole.
1: Bylo 14 hodin.
2: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Pojďte si poslechnout, co pak se děje. Jsou tu zprávy. Pokud dnes pojedete do fakultní nemocnice Olomouc, tak si vyberte jiný vjezd než Hněvotínská 1. Je do středy zavřený kvůli výměně dosluhující vrátnice. Následně se bude měnit od 2. do 4. července vrátnice i na vjezdu IP Pavlova.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Do pořádku se dá školní hřiště v Blansku u základky v Salmově ulici. Práce již začaly. Venkovní sportoviště se přesune dál od blízkého svahu a dostane nový povrch. Projekt za zhruba 6,5 milionu korun má být hotový v září. Čeští záchranáři už aktivně pomáhají ve Venezuele v pátrání po přeživších po rozsáhlých středečních zemětřeseních. V terénu v okolí Caracasu jsou 3 české průzkumné týmy. Prohledávají sutiny. Počet obětí nejničivější katastrofy tohoto druhu, která latinskoamerickou zemi postihla za více než 100 let, je aktuálně na čísle 1450. V zasažené oblasti se pohřešují stále 10 tisíce lidí, píše ČTK.
2: Sport.
3: V elitní desítce světového tenisového žebříčku je olomoucká rodačka Karolína Muchová. Po zisku titulu na turnaji v Bad Homburgu se posunula v žebříčku WTA na 9. místo. Dnes po 15:30 jde do prvního kola Wimbledonu. Bude hrát s Ruskou Zacharovovou. Uvidíme, jak to dopadne.
4: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
1: Radio Metropole. To na sebe. Víme, jak bude, víme, že na ochlazení si ještě musíme počkat. Na Moravě máme dál rozpálené sluníčko a k tomu konkrétně dneska 35 až 37 stupňů, zítra 30. A zatím to vypadá tak, že až ve středu a ve čtvrtek bude nějakých 25 a v pátek osvěžujících 23 stupňů. Jinak v průběhu tohoto týdne pak čekáme i nějaké ty přehánky a nebo bouřky z vedra.
5: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Radio Metropole. Za volantem.
1: Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci na Lipenské, jak je ten kruháč u STKček, taky na D1 na exitu u Kroměříž Východ a Hulín Západ. Hlídka je i na exitu Vyškov Východ a nebo přímo ve Vyškově na náměstí Československé armády. A ještě tu máme nehodu v Šumperku na ulici Jesenická, je to u té křižovatky u Trojky, tady opatrně máme tu ťukanec 2 osobáků. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
2: Radio Metropole.
1: Víc muziky. Víc.

0: CZ Vodafone. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: my se nemusíš bát, že ti dojdou data zrovna v tom nejlepším. Vysíláme vzduchem po FM vlnách. Zdarma a neomezeně.
1: Metropole. Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska tě pozdravuje Sabrina Carpenter, americká zpěvačka a herečka, která kombinuje popové melodie s osobitým stylem. Sabrina umí v písních vyprávět příběhy, které jsou svěží a zároveň plné emocí. Její hudba tě donutí nejen tancovat, ale i zamyslet se. Je to takový kamarád, co tě vždycky podrží, když to potřebuješ. Zůstaň naladěný, další pecky uslyšíš na Metropoli.

0: Rádio Metropole. Život ve městě.
1: Tak si představte, že extrémní teploty mají vliv i na vodní plochy v Olomouci. Ano, město situaci monitoruje. A jak píše Report.cz, na kvalitu vody dohlíží například i takzvané rybářské stráže. Vyrážíme také s dětmi za letní zábavou a poznáním, ať už jsou to příměstské tábory, astronautický výcvik nebo Mozart v karanténě. Tyhle a další tipy na prázdniny určitě najdeme na Olomouc.cz. A ještě vyhlížíme jednu velkou podzimní akci, taky letos v říjnu se bude konat Šumperský Jamfest. A letos na tomhle festivalu něco zásadního oslaví David Koller a také kapely Butip a Brixton. O jaká výročí jde, prozradí Šumperský Rej.cz. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
0: Rádio Metropole. Život ve městě.
2: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
3: Paraatletická elita opět v Olomouci. Je

0: zóna pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
1: Radio Metropole
2: a odpolední chill. Ideální soundtrack na odpolední nákupy.

0: Rádio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 15 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Jdeme na další zprávy. Příjemnou informaci nese cestujícím v Olomouci dopravní podnik. Díky dřívějšímu ukončení stavebních prací se zkrátí výluka tramvají přes Tržnici, která je tu od 8. května. Měla skončit až 8. srpna. Dopravní podnik města Olomouce nyní hlásí konec 17. července.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Falešná známost připravila 54-letého muže na seznamce Tinder o 5,5 milionu korun. Podvod muž nahlásil olomoucké policii. V dubnu se seznámil na Tinderu se ženou, která ho přesvědčila k investicím do kryptoměn. Muž jí své miliony naposílal přes podvodnou platformu.
3: Aplikace měla simulovat investiční prostředí, ale především sloužila ke generování platebních instrukcí. Pro účely investování si muž založil nový bankovní účet, ze kterého byly jeho finanční prostředky postupně převáděny na jiné bankovní účty nebo do kryptoměnového prostředí. Tímto způsobem přišel poškozený o finanční prostředky o celkovém objemu přibližně 5,5 milionu korun.
2: Popisuje případ za policii vrchní inspektor Jaroslav Herzán. Policie případ dál řeší a vyzývá v souvislosti s investováním peněz k velké opatrnosti.
3: Nenechte se na internetu obelstít podvodníky a dávejte pozor na podezřelé výhodné nabídky investic od neověřených bankéřů nebo internetových známostí. Raději vždy investujte skrze ověřené investiční platformy nebo svou banku. Zdali se nejedná o podvod, si můžete ověřit také na stránkách www.panprokoukl.cz. Případně neváhejte v případě pochybností kontaktovat policii České republiky.
2: Pokud byste si chtěli letos koupit počítač nebo mobil, levné to nebude. Distributoři oznámili, že ceny počítačových pamětí, čipů a dalších komponent mají vzrůst i o desítky procent. Podobně i mobily. Pro nedostatek čipů informuje o tom ČTK.
0: Sport.
2: Český hokejový reprezentant Tomáš Galvas si otevřel dveře do NHL. Draft do nejprestižnější hokejové soutěže na světě mu dvakrát nevyšel, ale nyní už ano. 20-letého obránce Liberce a olomouckého odchovance nabral tým Pittsburgh Penguins.
1: Rádio Metropole, to na sebe.
4: Tak se to skutečně stalo. V neděli v Česku padl nový absolutní teplotní rekord 41,9 stupně Celsia. Naměřili v Doksanech na Litoměřicku. Navíc včera i po západu slunce bylo na mnoha místech 30 stupňů. Taky víme, jak bude. Na Moravě dál pořád docela smažák. Dneska 35 až 37, zítra 30, ve středu a ve čtvrtek 25. A jinak výhledově v pátek a o víkendu se nám snad uleví ještě trochu víc, protože by mělo být maximálně 23 stupňů.
1: Rádio Metropole za volantem.
4: Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte na dálnici D35 na trase Olomouc-Mohelnice na exitu Loštice a taky v Prostějově na Brněnské. Klasika, tady číhají u hřbitova. Odstavený nákladák by měl být na dálnici D35 Olomouc-Lipník u dolního újezdu. A ještě máme hlášenou nehodu. Je to srážka dvou osobáků, kterou řešíme v Šumperku na Jesenické u Lidlu. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
0: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Radio Metropole, Česká republika. Nejlepší info nejen z rapové scény.
1: Radio Metropole, to je muzika a energie a taky informace ze světa hip-hopu a ze světa České republiky, tak pojďme zjistit, co se ve světě rapu děje. Na světě je další beef, je to spíš takový beefek mezi Smekem a rapovým komentátorem Láďou Sinajem. Ten nedávno v podcastu rozebíral jeho nejnovější desku. Mně ani nepřišlo, že by tam říkali něco hafo špatného. Víceméně to bylo o tom, že mluvili o jakýsi fiktivní armádě, proti který Smek imaginárně z jeho pohledu stojí. Nicméně Smekr tenhle

si udělej sám, uvidíme, jestli se to bude ještě někam vyvíjet. Jinak největší událostí na poli nejnovějších releaseů je v návaznosti na Smekovo Smek One a Izomandiasu v Exit u palice taky nový album Hartrika. Album Focus vyšlo v pátek, ještě jsem ho neslyšel, nejsem úplně cílovka. Ale mladší posluchači si to určitě pojedou, na featu se objevil Buka, Luka Brasi, Pilsi a taky PTK, tak šanci tomu určitě dám. Ještě když se vrátím k tomu Izovi, tak jeho nový album se objevilo na 9. místě v globálním žebříčku nejvíc.

0: století a my mu přejeme na Metropoli všechno nej. Tak to je Česká republika a už teď posíláme další várku muziky a energie.
1: Česká republika. Nejlepší info nejen z rapové scény. To je podcast jedině na Rádiu Metropole.
2: Rádio Metropole
1: a odpolední chill.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Udělejte s námi Prostějov bezpečnějším místem pro všechny. Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na strážníka městské policie. Máte spravedlnost v krvi, k tomu maturitu, řidičák, umíte to s počítačem a jste v kondici. Staňte se strážníkem městské policie Prostějov. Více na Prostějov.eu. Prostě bezpečně.
2: Jak se žilo ve vojenském táboře ve středověku? To uvidíte na zámku Plumlov od soboty do pondělí. Mušketýrské regimenty a šermíři budou dobývat hrad Plumlov. Těšit se můžete na rytířský turnaj malých hrdinů, sokolníky a dravé ptáky, pohádky i prohlídky zámku Plumlov. Od soboty do pondělka v Plumlově.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
4: Letní kino Mostkovice a nová sezóna v krásném amfiteátru Plumlovské přehrady. Přijďte a užijte si s námi skvělou zábavu. V areálu Mostkovického letňáku si můžete zdarma uschovat také kola a motorky. Občerstvení zajištěno. Víc informací na letníkino.cz a také na Facebooku.
5: Rádio Metropole.
6: Hodně hrajeme. Hodně dobře.
5: Metropole.

0: Posloucháš?
1: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska tě čeká britský zpěvák Thomas Day, který sází na upřímnost a melodičnost jako málo kdo. Jeho hlas je příjemný, jemný a dokáže ti vyprávět příběhy plné emocí tak, že je cítíš až pod kůží. Thomasova hudba je jako pohodový rozhovor s dobrým kámošem. Uvolněná, ale přitom s velkým srdcem. Když posloucháš jeho skladby, cítíš autenticitu a teplo, které jen tak někdo nenabídne. Zůstaň naladěnej, protože na Metropoli tě čeká spousta další inspirace.

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: Je vedro, co podnikat? Schladit se můžeme v kině. Mimořádný příběh o lásce a bolesti, z nichž vzešlo jedno z nejslavnějších děl světového dramatu Shakespeareův Hamlet. Tak to je Hamlet a dnes večer ho promítá olomoucké kino Metropol. Tento týden bude i paraatletika v Olomouci na stadionu TJ Lokomotiva od čtvrtka až do soboty. Prestižní meeting Grand Prix Olomouc představí se na 200 elitních paraatletek ze 45 zemí. Fandíme všem bez rozdílu, vstup je zdarma. Paraatletika v Olomouci na stadionu TJ Lokomotiva tento týden od 2. do 4. července. A animovanou komedii Mimoni a Monstra budeme promítat ve středu 1. července v Hranicích. Zase budeme hledat nejzlejšího zlouna široko daleko z Mimoni. Noví Mimoni se promítají v letním kině Hranice ve středu od 21 hodin.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
3: To je jasný.
2: S námi vám neuteče žádný gól.
4: Ten fotbal si musíš prosadit.
2: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí Hanáckou Neckiádu 2020.

0: klubové týmy i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Sestrojnecky pojeď pecky. www.hanáckáneckyjáda.cz.
1: V sobotu 4. července od 14 hodin ožije areál T.J. Sokola v Nákle Disney dětským dnem. Soutěže, atrakce, hudba, občerstvení a odměna pro každého. A rodiče? Pro vás chystáme od 20 hodin pařbu s kapelou All In. 4. července v krásném areálu T.J. Sokola v Nákle. Těšíme se na vás.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Léto ve Šternberku, to je jízda. Užívejte slunce na městském koupališti nebo skočte do vln v našem akvacentru. Čeká vás parádní osvěžení, tobogán, skluzavky a super relax pro celou rodinu. Venku pod oblohou nebo v teple pod střechou. U nás vás počasí nezaskočí. Zbalte plavky a pojďte si hrát. Těšíme se na vás. Akvacentrum a městské koupaliště Šternberk.
7: Hanácký soubor Olešnica Doloplazy vás zve tento víkend na jízdu králů. V sobotu zahraje kapela Cameron. V neděli Věrovanka a Kači čeká vás ukázka lidových řemesel a hlavně jízda králů. Záštitu převzal senátor Lumír Kantor a hejtman Olomouckého kraje. Jízda králů tento víkend v Doloplazích.
8: Hrad Šternberk zve milovníky historie na prohlídkový okruh Rodinný hrad. Nahlédněte do života Jana Františka Lichtenštejna a jeho 4 dětí. Co se učili, jak si hráli a jak to doma fungovalo. Součástí prohlídky je i unikátní apartmán s moderní koupelnou a trofejemi. Hrad Šternberk se na vás těší.
9: Radio Metropole.
10: Protože my jsme jako tvůj DJ na přání.
11: Teda skoro na přání.
10: Občas zahrajeme i to, co ti zrovna proletělo hlavou.
12: Čistá telepatie.

0: Ali.
1: Radio Metropole
0: a odpolední chill. Perfektní kulisa k tvému rozhodnutí, že už máš dneska padla. Dneska padla.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představujeme Douči, mladou umělkyni, která svojí originalitou a energií dobývá hudební scénu. Její styl je svěží, moderní a plný neotřelých nápadů, které tě chytí od prvního poslechu. Douči tě vždycky překvapí a donutí vracet se k její hudbě pořád dokola. Její skladby jsou mixem emocí a energie, což z ní dělá jednoho z nejnadějnějších talentů současnosti. Je jasné, že o ní uslyšíš ještě hodně. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě čeká víc podobných hudebníků.

0: Posloucháš? Rádio Metropole.
1: Let's go.

0: Taneční rádio z Olomouce.
1: Taneční rádio z Olomouce.
0: Rádio Metropole.

0: Poslucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 16 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Neseme další várku informací. Velké překvapení v olomoucké zoo. Poprvé se tu narodila mláďata pand červených. Zahrada chová pandy červené 5 let, z toho 4 roky v páru. Olomoucká pandí samice je matkou poprvé a učí se nyní péči o mláďata.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Hrozba bombového útoku v Přerově. K tomuto oznámení vyjela policie uplynulou sobotu odpoledne. Útočník si policii vyžádal s tím, že ve svém bytě v Tománkově ulici drží v rukou bombu. Hlídky vyrazily na místo hned.
4: Policejní hlídky na místo okamžitě vyrazili a evakuovali 25 osob z bytového domu. Současně uzavřeli nejbližší okolí. Policisté po vstupu do bytu nenašli žádný nástražný výbušný systém, ale pouze silně opilého muže středního věku, kterého zajistili. Případem se zabýváme a okolnosti této události prověřujeme z důvodu jejího řádného objasnění.
3: Říká k případu za policii komisařka Miluše Zajícová. Změna pro zaměstnavatele. Od července musí nového pracovníka přihlásit na Českou správu sociálního zabezpečení dřív, než začne pracovat. Dosud to šlo 8 dní po nástupu. Kdo to nedodrží, riskuje postih za nelegální zaměstnávání, píší o tom Novinky.cz.
1: Hlas lidu.
3: Kam pak vyrazíme na hlavní dovolenou? Do zahraničí letos v létě plánují jet v průměru 4 z 10 Čechů. Dovolenou v České republice má naplánovanou v průměru 3 z 10 lidí. Podobný poměr dovolenou neplánuje vůbec. To jsou zjištění výzkumu MNS.
1: Sport.
3: Neúspěch českých fotbalistů na mistrovství světa, kdy se s šampionátem rozloučili po skupinové fázi, se promítl do žebříčku reprezentací FIFA. Český fotbalový národák si pohoršil o 8 míst a v žebříčku klesl na 48. příčku.
2: Rádio Metropole, to na sebe.
5: Po tropických vedrech se k nám sunou explozivní bouřky a my víme, jak bude. Na jihu už padaly kroupy jak pingpongové míčky. Během večera tato smršť s větrem dorazí i na Moravu, ale jenom lokálně, těžko říct, kde to bude. Zítra se situace uklidní, čeká nás polojasná obloha, ale stále velmi teplých 31 stupňů Celsia. Raději dneska schovejte auta před kroupami a zbytečně neriskujte.
6: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Začínáme 3 nehodami z Olomoucka, kde musíte počítat se zvýšenou opatrností. V Olomouci se bouralo v Albertově ulici, srážka 2 aut. Pozor ve Šternberku, bouralo se na Olomoucké a před Šternberkem auto vylétlo mimo silnici. Pokud míříte za hranice kraje, buďte opatrní, v obci Pohledy na Svitavsku srazila se 2 osobní auta. Na D1 trasa Ostrava-Přerov. Před exitem Přerov byla sice už nehoda odstraněna, ale stále počítejte s dopravní policejní hlídkou po nehodě, stojí u pojízdného auta. Když jsme u policie, ta vás aktuálně čeká taky v Hranicích v Bělotínské ulici. Komplikace na D35 mezi Velkým Újezdem a Lipníkem nad Bečvou. Tady stojí odstavený kamion, je to kilometr 293. Odstavené auto na krajnici potkáte na D46 na exitu Prostějov sever a na D55 u exitu Hulín východ další odstavené auto. Dobře, dojeďte.
1: Rádio Metropole.
2: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Metropole. Olé, tady je tvoje Metropole. A jestli máš rád elektroniku s nádechem duše a popu, SG Lewis je přesně to, co hledáš. Tenhle britský producent a zpěvák dokáže mixovat chillové beaty s chytlavými melodiemi tak, že tě to nenechá v klidu. Jeho hudba je jako noční procházka městem. Tajemná, stylová a trochu sexy. SG Lewis vytváří zvuky, které tě unesou do světa plného emocí i energie zároveň. Zůstaň s námi, protože na Metropoli tě čeká víc skvělých zážitků.

Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
2: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
1: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
3: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
4: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
3: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
4: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
3: Jsme tu pro vás již

0: about.
1: Rádio Metropole.
0: Rádio s moravským srdcem. Máme pro tebe další várku fresh muziky a energie, ať tvůj den stojí za to.
1: Metropole.

0: Rádio Metropole tě drží v tempu i v téhle hodině, tak nikam neodcházej. Největší světové hvězdy, neskutečné stories a fotbalová show, která prostě nemá konkurenci. My víme, co se děje na trávníku, ale hlavně to, co se šustne v přísně střeženém zákulisí stadionů v USA. Poslouchej nejčerstvější fotbalový infoservis právě teď a buď ready.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Fotbal umí být někdy krutý, své o tom ví fotbalisté Uruguaye. Ti na mistrovství světa dorazili jako jeden z favoritů, aby ne, když mají v kádru hráče z Realu, Barcelony nebo Tottenhamu, ale spackali, co mohli. Ani jednou nevyhráli, skončili už ve skupině a zpátky domů neletí žádným luxusním soukromým tryskáčem, ale běžnou leteckou linkou jako jiní smrtelníci. Tak i fotbaloví milionáři se občas musí vystát frontu na odbavení a Uruguayci to poznali na vlastní kopačky.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Milí a vážení, rokové hlášení. Léto a s ním 21. Dřevorok Fest je konečně tady. V neděli 5. července se o vás postaráme v zámecké zahradě v Dřevohosticích. K dobrému jídlu a pití zahrají kapely Dimitri, Krucipis, Alkehol, Mňága a Žďork, Tublatanka, Vysací zámek, Komunál a Morčata na útěku. Festivalový Dřevorok Fest Camp s výčepem je vám k dispozici již od soboty a všichni dobře víme, že v pondělí se nejde do roboty. Takže draci a dračice, bobři a bobřice, uvidíme se na Dřevorok Festu 2026. A vem tam ségru.
5: Rádio Metropole, Metropole. Odpoledne ve městě.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 17 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Pojďte si poslechnout, co pak se děje. Jsou tu zprávy. Pokud dnes pojedete do fakultní nemocnice Olomouc, tak si vyberte jiný vjezd než Hněvotínská 1. Je do středy zavřený kvůli výměně dosluhující vrátnice. Následně se bude měnit od 2. do 4. července vrátnice i na vjezdu IP Pavlova.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Do pořádku se dá školní hřiště v Blansku u základky v Salmově ulici. Práce již začaly. Venkovní sportoviště se přesune dál od blízkého svahu a dostane nový povrch. Projekt za zhruba 6,5 milionů korun má být hotový v září. Čeští záchranáři už aktivně pomáhají ve Venezuele v pátrání po přeživších po rozsáhlých středečních zemětřeseních. V terénu v okolí Caracasu jsou 3 české průzkumné týmy. Prohledávají sutiny. Počet obětí nejničivější katastrofy tohoto druhu, která latinskoamerickou zemi postihla za více než 100 let, je aktuálně na čísle 1450. V zasažené oblasti se pohřešují stále 10 000 lidí, píše ČTK.
1: Sport.
2: V elitní desítce světového tenisového žebříčku je olomoucká rodačka Karolína Muchová. Po zisku titulu na turnaji v Bad Homburgu se posunula v žebříčku WTA na 9. místo.
3: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Rádio Metropole. Co na sebe.
4: Čeká nás teplotní horská dráha, víme jak bude, dnešní noční bouřky zítra vystřídá slunečných 31 stupňů, ve středu dorazí úleva a 27, čtvrtek a pátek přinesou polojasno s teplotami kolem příjemných 24 stupňů. O víkendu bude ideální letní čas na koupání, obloha se vyjasní, teploty vystřelí na parádních 25 až 27 stupňů.
1: Rádio Metropole za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady, vysíláme rychlé dopravní zprávy. Pozor na nehodu na D1 z Vyškova na Říkovice. U exitu Kroměříž nehoda náklaďáku je mimo silnici. Bouralo se v Kroměříži na Kotojecké. Hlídky jste viděli na D1 z Přerova na Ostravu před exitem Bělotín. Stojí na Kojetínské v Kroměříži, na D46 majáčky z Olomouce na Vyškov před exitu Olšany u Prostějova, taky v Dědřichově nad Bystřicí a porouchané auto teď na D1 z Přerova na Ostravu u Lipníka nad Bečvou a další před exitem Přerov. Dobře dojet.
1: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc

Olor. Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se podíváme na Olivera Heldense, nizozemského DJe a producenta, který je známý svými funky house beaty. Oliver má talent vytvářet skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na taneční parket, která tě nikdy nesklame. Když posloucháš jeho skladby, máš pocit, že jsi na nejlepší party v životě. Zůstaň naladěný, protože na Metropolitě čeká ještě víc taneční zábavy a novinek.

0: Pavel, to znamená, že náš pan prezident, zdravíme, Petr Pavel, má vlastně dvojitý svátek. Petr je navíc třetí nejčastější mužské jméno v Česku. Nosí ho kolem 272 tisíc chlapíků. A Pavlu u nás žije zhruba 200 tisíc. Takže dnes bude veselo doslova na každém kroku. Narozeniny i svátek dnes slaví herec Petr Stach, kterého známe ze seriálů Policie Modravá, Kriminálka Anděl nebo Ulice. Pokud dnes slavíte taky cokoliv, narozky, svátek, povýšení v práci nebo jen začátek práce, my gratulujeme a hrajeme pro vás i v pondělí 29. června.
1: Metropole právě dnes.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Udělejte s námi Prostějov bezpečnějším místem pro všechny. Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na strážníka městské policie. Máte spravedlnost v krvi, k tomu maturitu, řidičák, umíte to s počítačem a jste v kondici. Staňte se strážníkem městské policie Prostějov. Více na Prostějov.eu. Prostě bezpečně.
4: Jak se žilo ve vojenském táboře ve středověku? To uvidíte na zámku Plumlov od soboty do pondělí. Mušketýrské regimenty a šermíři budou dobývat hrad Plumlov. Těšit se můžete na rytířský turnaj malých hrdinů, sokolníky a dravé ptáky, pohádky i prohlídky zámku Plumlov. Od soboty do pondělka v Plumlově.
5: Tohle je Radio Metropol.

0: Léto ve Šternberku, to je jízda. Užívejte slunce na městském koupališti nebo skočte do vln v našem akvacentru. Čeká vás parádní osvěžení, tobogán, skluzavky a super relax pro celou rodinu. Venku pod oblohou nebo v teple pod střechou. U nás vás počasí nezaskočí. Zbalte plavky a pojďte si hrát. Těšíme se na vás, akvacentrum a městské koupaliště Šternberk.
1: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz
2: Paraatletická elita opět v Olomouci.

0: zejména pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
1: Rádio Metropole. Odpoledne ve městě.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 18 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Přinášíme vám aktuální zprávy a začínáme v Olomouci, kde dnes odpoledne propukl dramatický zásah všech složek integrovaného záchranného systému. V městské části Holice, konkrétně v bývalém areálu tamního pivovaru, došlo k hromadné otravě nebezpečným oxidem uhelnatým. Záchranáři na místě ošetřili nejméně 7 přiotrávených osob, jedná se o dělníky, kteří vyklízeli areál. Dva z nich jsou v kritickém stavu, přičemž jednoho museli zdravotníci na místě resuscitovat. Policie přijala oznámení o této vážné události dnes krátce před 1:30 odpoledne a případem se již intenzivně zabývá. Celou situaci na místě dál sledujeme a nejnovější podrobnosti pro vás aktualizujeme ve spolupráci s Olomouckým reportem.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti. Byly oficiálně spuštěny nominace na prestižní ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury, vědy a sportu. Pokud máte ve svém okolí někoho, kdo si zaslouží veřejné uznání za svou obětavou práci nebo mimořádné úspěchy, můžete svůj hlas a návrh poslat prostřednictvím webu cenykraje.cz až do konce měsíce. Mezi hradem a vládou se vyostřuje spor o účast na červencovém summitu NATO v Ankaře. Prezident Petr Pavel se ostře vymezil proti rozhodnutí kabinetu Andreje Babiše, který určil za vedoucího národní delegace premiéra. Podle hlavy státu je tento krok v rozporu s předběžným opatřením ústavního soudu. Prezident nabízí kompromis, že by se s premiérem o vrcholná jednání podělil, vláda ale zatím na svém usnesení trvá.
2: Sport.
3: Jak informoval Olomoucký report, je rozhodnuto a Prostějov se může těšit na třaskavé hokejové derby. Výkonný výbor českého hokeje definitivně schválil převod druholigové licence z Hronova na klub SK Prostějov 1913. Ve východní skupině třetí nejvyšší soutěže tak budou nově startovat hned dva prostějovské týmy, které doplní i nedaleký Šumperk nebo Kroměříž. Nová sezóna odstartuje v sobotu 19. září a fanoušky čeká pořádně napínavý ročník. Tolik novinky naší redakce a užívejte léta s naším rádiem. A ještě jedna aktuální zpráva. Nečekaný vývoj v české fotbalové reprezentaci a rozhodně šok. Miroslav Koubek po vzájemné dohodě končí na pozici trenéra národního týmu jen pár dní po návratu z mistrovství světa. Původně měl podle vedení dodržet smlouvu na 2,5 roku. Asociace o tom informovala na webu. Podrobnosti přinášíme průběžně v našem vysílání.
0: WhatsApp Metropole 3 7 742 627. Hlasovky, videa, fotky 3 7 742 627. WhatsApp Rádia Metropole.
2: Rádio Metropole. To na sebe.
4: Tropické teploty dnes večer můžou vystřídat blesková dramata. Víme, jak bude, postupují silné bouřky s krupobytím, nárazy větru až 90 km za hodinu. Dorazí večer, v noci, anebo taky vůbec. Bude to hodně lokální. Zůstaňte v bezpečí domova. Zítra už se vzduch mírně pročistí, bouřky ustanou, teploměr ukáže příjemnějších 31 stupňů.
2: Rádio Metropole za volantem.
4: Sledujeme, jak se jezdí na prázdninových cestách. Nehoda na D1, aktuálně náklaďák mimo silnici, bude se vyprošťovat. Je to na D1, když jedete z Vyškova na Říkovice před exitem Kroměříž západ. Dopravní nehoda úplně čerstvá, aktuálně z Bruntálu, když jedete na Valšov. Na místě záchranáři probíhá vyprošťování osob. Čerstvá nehoda taky u Starého Města u Radišova. Bouralo se, auto vyletlo ze silnice u Bruntálu ve směru na Moravský Kočov. No a policejní hlídky jste viděli v Hablově, v Olomouci na Želužské, v Zašové a porouchané auto vás přibrzdí aktuálně na D1 na Přerov před exitem Lipník nad Bečvou Trnávka. Dobře dojeďte.
2: Rádio Metropole.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Radio Metropole.
2: Metro. Retro.

0: co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Litovelské pivobraní. No Name, Valda Gang, Ztracené ráj, Kateřina Marie Tichá a Vesna 8. srpna v pivovaru Litovel. Poctivá hudba, která vás dostane do varu stejně jako naše pivo. Letní jízda přímo v areálu litovelského pivovaru. Litovel. Opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na vás

0: Čedraci a dračice, bobři a bobřice, uvidíme se na Dřevo Rockfestu 2026. A vem tam ségru.
1: Tohle je Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A tahle holandská dvojka, i když to má v názvu, není nemocná. Naopak, jejich hudba ti dá pořádnej šťouchanec. Sick Individuals přinášejí taneční rytmy, co tě nenechají sedět, a melodie, co se ti vrátí i ve snu. Jejich styl je mixem energického EDM s kapkou popu, takže je to jako když ti dá kamarád kofein v podobě hudby. Jestli chceš něco, co ti rozproudí krev a zvedne náladu, tak je to jasná volba. Zůstaň naladěnej, na Metropoli toho bude víc.

0: Rádio Metropole.
1: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Macklemora, rapera, který ve své hudbě dokáže zaujmout příběhy i skvělou flow. Jeho texty jsou plné emocí a životních lekcí, které rezonují s posluchači všech generací. Ať už jde o vážné téma nebo pořádnou párty, Macklemore vždy ví, jak to podat s grácí a osobitým stylem. Je to umělec, co do hudby vnáší opravdovost a šmrnc, co tě chytí od prvních taktů. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože ti přineseme ty nejlepší příběhy a hudbu.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: V sobotu 4. července od 14 hodin ožije areál T.J. Sokola v Nákle Disney dětským dnem. Soutěže, atrakce, hudba, občerstvení a odměna pro každého. A rodiče? Pro vás chystáme od 20 hodin pařbu s kapelou All In. 4. července v krásném areálu T.J. Sokola v Nákle. Těšíme se na vás.
2: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
3: Hrad Šternberg zve milovníky historie na prohlídkový okruh Rodinný hrad. Nahlédněte do života Jana Františka Lichtenštejna a jeho 4 dětí. Co se učili, jak si hráli a jak to doma fungovalo. Součástí prohlídky je i unikátní apartmán s moderní koupelnou a trofejemi. Hrad Šternberg se na vás těší.
4: Hanácký soubor Olešnica Doloplazy vás zve tento víkend na jízdu králů. V sobotu zahraje kapela Cameron. V neděli Věrovanka a Kači čeká vás ukázka lidových řemesel a hlavně jízda králů. Záštitu převzal senátor Lumír Kantor a hejtman Olomouckého kraje. Jízda králů tento víkend v Doloplazích.
5: Radio Metropole. Když nás posloucháš, podporuješ lokální rádio a lidi, co s láskou vybírají hudbu právě pro tebe. A občas si u toho i sami zatančí ve studiu.
6: You

Tady je tvoje Metropole. Dneska se podíváme na interpreta jménem Ray Garvey, irského zpěváka, který umí v hudbě spojit sílu rocku a jemnost popu. Jeho hlas je plný emocí, ať už zpívá o životních výzvách nebo radostech. Ray je jako ten kamarád, který ti vždycky pohlídá záda a pomůže najít správná slova, když to nejvíc potřebuješ. Jeho hudba oslovuje široké spektrum posluchačů a zanechává hluboký dojem. Takže nevypínej rádio a zůstaň naladěný, protože na Metropoliti přineseme ještě víc skvělých příběhů a muziky.

0: 31 stupňů, ve středu dorazí úleva a 27, čtvrtek a pátek přinesou teploty kolem příjemných 24 stupňů. O víkendu bude ideální letní čas na koupání, obloha se vyjasní, teploty vystřelí na parádních 25 až 27 stupňů Celsia.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již šestý ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Tohle je
2: Radio Metropole.
3: Čau, tady Mikael, tohle je moje novinka Spolu a já děkuju Rádiu Metropole, že podporuje moji muziku.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
2: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
3: Jak se žilo ve vojenském táboře ve středověku? To uvidíte na zámku Plumlov od soboty do pondělí. Mušketýrské regimenty a šermíři budou dobývat hrad Plumlov. Těšit se můžete na rytířský turnaj malých hrdinů, sokolníky a dravé ptáky, pohádky i prohlídky zámku Plumlov. Od soboty do pondělka v Plumlově.
4: Rádio Metropole.
1: Hodně hrajeme. Hodně dobře.
4: Metropole.

0: Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby. Jeho beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá sedět. Vždycky přinese pořádnou dávku rytmu a zábavy. Pokud chceš vědět, jak na pořádnou taneční jízdu, zůstaň naladěný, protože na Metropoliti přineseme víc skvělých hitů a příběhů.

0: Radio Metropole.
1: Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Raye Daltona, zpěváka s hlasem plným radosti a pozitivní energie. Jeho hudba je jako pořádná dávka dobré nálady, která tě donutí vstát a rozhýbat se. Ray je ten typ umělce, co nikdy nesklame a vždycky přinese pořádnou dávku zábavy a emocí. Jeho skladby jsou skvělou společností na párty i na pohodové chvíle s přáteli. Ray Dalton je jako kámoš, kterého prostě chceš mít po svém boku. Zůstaň naladěný, protože na Metropolitě čeká víc podobných muzikantských skvostů.

0: Radio Metropole. Život ve městě.
1: Tak si představte, že extrémní teploty mají vliv i na vodní plochy v Olomouci. Ano, město situaci monitoruje. A jak píše report.cz, na kvalitu vody dohlíží například i takzvané rybářské stráže. Vyrážíme také s dětmi za letní zábavou a poznáním, ať už jsou to příměstské tábory, astronautický výcvik nebo Mozart v karanténě. Tyhle a další tipy na prázdniny určitě najdeme na olomouc.cz. A ještě vyhlížíme jednu velkou podzimní akci, taky letos v říjnu se bude konat Šumperský Jamfest. A letos na tomhle festivalu něco zásadního oslaví David Koller a také kapely Buty a Brixton. O jaká výročí jde, prozradí Šumperský Rej.cz. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
0: Rádio Metropole. Život ve městě.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Letní kino Mostkovice a nová sezóna v krásném amfiteátru Plumlovské přehrady. Přijďte a užijte si s námi skvělou zábavu. V areálu Mostkovického letňáku si můžete zdarma uschovat také kola a motorky. Občerstvení zajištěno. Víc informací na letníkino.cz a také na Facebooku.
3: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí Haná.

0: živé nadšence zveme k registraci plavidel. Sestroj Necky, pojeď pecky. www.hanackaneckyada.cz
1: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.

0: Váš rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 20 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

Tady je tvoje metropole. A teď tu máme Miley Cyrus, která prošla od dětské hvězdy k plnohodnotné popové ikoně. Miley je známá svým odvážným stylem a hlasem, který má sílu rozjet pořádnou show i vyjádřit opravdové emoce. Je to jako kamarádka, co nikdy nestratí humor, ale umí i překvapit. Pokud hledáš energii a autenticitu v jednom, zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě čeká ještě víc.

0: pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Tohle je Radio Metro.

0: se nemusíš bát, že se každou chvíli spustí otravná reklama na předplatné.
1: My ty reklamy sice máme, ale díky nim ušetříš.
2: Metropole.
3: Olé, tady je tvoje Metropole a dneska se podíváme na Fastboye, mladého interpreta, který na scénu přináší svěží zvuk plný energie a optimismu. Jeho hudba je jako rychlá jízda, co tě nenechá v klidu a vždycky ti zlepší náladu. Fastboye je ten typ umělce, co ví, jak se bavit a bavit ostatní. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme další parádní novinky.

0: Tohle je Radio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Toma Gregoryho, britského zpěváka s jedinečným hlasem a charizmatem, který si rychle získal fanoušky po celém světě. Jeho hudba je plná emocí a chytlavých melodií, které se tě získají na první poslech. Tom dokáže svým projevem vyprávět příběhy, které tě vezmou za srdce a zároveň tě rozhýbou, když je čas na zábavu. Je jako kámoš, co ti vždycky zlepší náladu a přinese správnou atmosféru, ať už jsi kdekoliv. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože pro tebe máme další hudební překvapení a příběhy.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 21 hodin.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Radio Metropole, Česká republika. Nejlepší info nejen z rapové scény.
1: Radio Metropole, to je muzika a energie a taky informace ze světa hip-hopu a ze světa České republiky, tak pojďme zjistit, co se ve světě rapu děje. Na světě je další beef, je to spíš takový beefek mezi Smekem a rapovým komentátorem Láďou Sinajem. Ten nedávno v podcastu rozebíral jeho nejnovější desku. Mně ani nepřišlo, že by tam říkali něco hafošpatného. Víceméně to bylo o tom, že mluvili o jakýsi fiktivní armádě, proti který Smek imaginárně z jeho pohledu stojí. Nicméně Smekr tenhle kus rozhovoru sdílel a pak napsal na storíčko, aby se Sinaj vrátil k rozesílání dickpiků mailem holkám a nehodnotil jeho music. Tak takhle to je, obrázek si udělej sám, uvidíme, jestli se to bude ještě někam vyvíjet. Jinak největší událostí na poli nejnovějších releaseů je v návaznosti na Smekovo Smek One a Izomandiasův Exit u palice taky nový album Hartrika. Album Focus vyšlo v pátek, ještě jsem ho neslyšel, nejsem úplně cílovka. Ale mladší posluchači si to určitě pojedou. Na featu se objevil Buka, Luka Brasi, Pilsi a taky PTK, tak šanci tomu určitě dám. Ještě když se vrátím k tomu Izovi, tak jeho nový album se objevilo na 9. místě v globálním žebříčku nejlepších nových alb na Spotify, tak gratulujeme. No a ještě jeden oslavenec, legendární Orion, má na kontě 50. Papa Ori z PSH oslavil půl století a my mu přejeme na Metropol všechno nej. Tak to je Česká republika. A už teď posíláme další várku muziky a energie.
0: Česká republika. Nejlepší info nejen z rapové scény. To je podcast jedině na Rádiu Metropole. Rádio Metropole.
2: Rádio Metropole.
3: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si posvítíme na Robina Schulze, německého DJe a producenta, který proslul svým lehkým a chytlavým deep house stylem. Robin dokáže vytvořit hudbu, která tě rozhýbe a přitom tě i uklidní. Jeho

Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Raye Daltona, zpěváka s hlasem plným radosti a pozitivní energie. Jeho hudba je jako pořádná dávka dobré nálady, která tě donutí vstát a rozhýbat se. Ray je ten typ umělce, co nikdy nesklame a vždycky přinese pořádnou dávku zábavy a emocí. Jeho skladby jsou skvělou společností na párty i na pohodové chvíle s přáteli. Raye Dalton je jako kámoš, kterého prostě chceš mít po svém boku. Zůstaň naladěný, protože na Metropolitě čeká víc podobných muzikantských skvostů.

0: Olomouc 92 a Šumperk 102,9 FM.
1: Olé, tady je tvoje metropole. Dneska ti představíme Eda Sheerana. Ed je jako ten kámoš, co tě vždycky vyslechne a přinese uklidnění, když to potřebuješ. Jeho písně znají miliony lidí po celém světě a právě je milují. Pokud chceš hudbu, která tě vezme na cestu emocí, zůstaň naladěný na Metropoli, kde máš to nejlepší stále na dosah.

Tady je tvoje Metropole. A dneska se koukneme na německý duo, co míchá elektroniku s melodiema, které ti zůstanou v hlavě i po hodině poslechu. Junotas dokážou vytvořit takovou atmosféru, že se i tvůj pokoj promění v taneční parket. Jejich zvuk je jako svěží vítr v horký letní den. Lehkej, energický a přesto nezapomenutelný. Jestli hledáš něco, co ti roztančí nohy i srdce, tak tohle je trefa do černýho. Tak nezapomeň zůstat s námi, protože na Metropoli se dozvíš ještě víc zajímavostí.

Tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Felixe Jäna, německého DJe a producenta známého svým svěžím house zvukem. Felix vytváří skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na letní party, kde se dobře bavíš s přáteli. Felix Jäna je jako ten kamarád, co nikdy nesklame. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme další taneční hity.

0: Posloucháš? Radio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. A teď přijde holandský DJ a producent Rehab, který se s elektronikou pere jak mistr šermíř s mečem. Rychle, přesně a zgrácí. Jeho beaty jsou plné energie a adrenalinu, takže tě rozproudí během vteřiny. Rehab to umí rozjet jak na festivalech, tak v klubech a jeho skladby jsou jako pořádná dávka zábavy a rytmu v jednom balíčku. Kdybys chtěl vědět, jak rozhýbat party, tak už to znáš. Zůstaň naladěnej, protože na Metropoli tě čeká víc tanečních zážitků.

0: Metropole. Metropole. Bylo 23 hodin.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.

0: pokera.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska tě pozdravuje Sabrina Carpenter, americká zpěvačka a herečka, která kombinuje popové melodie s osobitým stylem. Sabrina umí v písních vyprávět příběhy, které jsou svěží a zároveň plné emocí. Její hudba tě donutí nejen tancovat, ale i zamyslet se. Je to takový kamarád, co tě vždycky podrží, když to potřebuješ. Zůstaň naladěný, další pecky uslyšíš na Metropoli.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: První prázdninový týden je tady. Tento týden se červen překlápí do července. Co nám ty dny nabídnou, přinesou, čím nás překvapí? O odpovědi se dělí rádiový astrolog Tonda Baudyš.
2: Ahoj Luky, zdravím tebe i posluchače. Na to, že začínají prázdniny, tak začátek července nese i určité takové jako ostřejší tóny, speciálně v pátek 3. července a ty dny okolo. A je tu i určitá únava, domnívám se, v neděli, takže nedoporučuji prázdniny začínat nějakým hazardováním anebo něčím, kde by člověk ohrozil, poškodil sám sebe tím, že by své síly špatně odhadnul.
1: Adrenalin nechme na později, pozor tedy na prázdninové hazardování. Co se, Antoníne, ještě sluší doplnit tento týden?
2: Jinak si o začátku prázdnin myslím, že lidé, kteří mají v sobě zpracováno, tak mohou dostávat velké dary, ale tam, kde ta odvaha a dobrodružnost nestojí na pevných základech, tak tam je vyloženě potenciál k zraněním a určitým překvapením.
1: Užijte si prázdniny v plné parádě, ve zdraví a raději na výletech a na koupácích, než v moravských špitálech se zlomenou nohou. Buďte opatrní. K opatrnosti a dobré náladě vybízí náš astrolog Tonda Baudyš. Děkujeme za to.
2: Zdravím tebe i posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší.

0: našeho vysílání. Radio Metropole.
1: Radio Metropole. Metropole.
0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Taneční rá.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla půlnoc. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Přinášíme vám aktuální zprávy a začínáme v Olomouci, kde v pondělí odpoledne propukl dramatický zásah všech složek integrovaného záchranného systému. V městské části Holice, konkrétně v bývalém areálu tamního pivovaru, došlo k hromadné otravě nebezpečným oxidem uhelnatým. Záchranáři na místě ošetřili nejméně 7 přiotrávených osob, jedná se o dělníky, kteří vyklízeli areál. Dva z nich jsou v kritickém stavu, přičemž jednoho museli zdravotníci na místě resuscitovat. Policie přijala oznámení o této vážné události dnes krátce před 1:30 odpoledne a případem se již intenzivně zabývá. Celou situaci na místě dál sledujeme a nejnovější podrobnosti pro vás aktualizujeme ve spolupráci s Olomouckým reportem.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti. Byly oficiálně spuštěny nominace na prestižní ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury, vědy a sportu. Pokud máte ve svém okolí někoho, kdo si zaslouží veřejné uznání za svou obětavou práci nebo mimořádné úspěchy, můžete svůj hlas a návrh poslat prostřednictvím webu cenykraje.cz až do konce měsíce. Mezi hradem a vládou se vyostřuje spor o účast na červencovém summitu NATO v Ankaře. Prezident Petr Pavel se ostře vymezil proti rozhodnutí kabinetu Andreje Babiše, který určil za vedoucího národní delegace premiéra. Podle hlavy státu je tento krok v rozporu s předběžným opatřením ústavního soudu. Prezident nabízí kompromis, že by se s premiérem o vrcholná jednání podělil, vláda ale zatím na svém usnesení trvá.
1: Sport.
2: Jak informoval Olomoucký report, je rozhodnuto a Prostějov se může těšit na třaskavé hokejové derby. Výkonný výbor českého hokeje definitivně schválil převod druholigové licence z Hronova na klub SK Prostějov 1913. Ve východní skupině třetí nejvyšší soutěže tak budou nově startovat hned dva prostějovské týmy, které doplní i nedaleký Šumperk nebo Kroměříž. Nová sezóna odstartuje v sobotu 19. září a fanoušky čeká pořádně napínavý ročník. Tolik novinky naší redakce a užívejte léta s naším rádiem. A ještě jedna aktuální zpráva. Nečekaný vývoj v české fotbalové reprezentaci. A rozhodně šok. Miroslav Koubek po vzájemné dohodě končí na pozici trenéra národního týmu jen pár dní po návratu z mistrovství světa. Původně měl podle vedení dodržet smlouvu na 2,5 roku. Asociace o tom informovala na webu. Podrobnosti přinášíme průběžně v našem vysílání.
1: Rádio Metropole. Co na sebe.
3: Čeká nás teplotní horská dráha. Noční bouřky vystřídá úterních 31 stupňů, ve středu dorazí úleva a 27, čtvrtek a pátek přinesou teploty kolem příjemných 24 stupňů. O víkendu bude ideální letní čas na koupání, obloha se vyjasní, teploty vystřelí na parádních 25 až 27 stupňů Celsia.
1: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie.

Tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby. Jeho beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá sedět. Vždycky přinese pořádnou dávku rytmu a zábavy. Pokud chceš vědět, jak na pořádnou taneční jízdu, zůstaň naladěný, protože na Metropoliti přineseme víc skvělých hitů a příběhů.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Byla jedna hodina.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

Tady je tvoje Metropole. Dneska tady uvítáme Eltona Johna, legendu, která změnila hudbu navždycky. Elton je jako král hudebního království. Jeho melodie a klavírní sóla jsou známé po celém světě. Jeho charisma a osobitost z něj dělají neodolatelného umělce, kterého prostě musíš znát. Je jako ten starý dobrý přítel, co nikdy nezestárne. Tak zůstaň naladěný, protože na Metropoli máš další várku hvězdného výběru.

Tady je tvoje metropole. Dneska tě seznámíme s May Maller, britskou zpěvačkou, která servíruje pop s ostrým jazykem a ještě ostřejšími myšlenkami. Její hudba je jako vnitřní monolog silné ženy, co ví, co chce. A řekne ti to napřímo. May je jako ta kámoška, co ti pomůže zvednout hlavu a připomene, že si s tebou nikdo nemá zahrávat. Její styl je současný, chytlavý a sebevědomý. Tak zůstaň naladěný, protože na Metropolis May Maller nečekej šeptání, ale pořádný popový manifest.